0: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. Omoda.hlouch.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největší hrozbou extremismu je dnes radikalizace mladých na internetu. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra, kterou minulý týden schválila vláda. Podle dokumentu vliv tradičních extremistických skupin slábne, zatímco stále větší roli hraje online prostředí. Bezpečnostní složky loni nezaznamenaly žádný teroristický útok ani sabotáž s prokázaným zapojením cizí zpravodajské služby. Prověřovali ale desítky případů, u nich se možné zapojení cizí moci stále vyšetřuje. Lesní požáry a sucho ohrožují slavná vína z Bordeaux. Vinaři ve Francii varují, že dlouhodobé sucho a vlny veder zatěžují vinice a urychlují letošní sklizeň. Nejvíce trpí mladá réva, která ještě nemá dostatečně hluboké kořeny, aby dosáhla na vodu. Kromě klimatických změn se vinaři potýkají i s klesající spotřebou vína a nízkými cenami, které některé nutí prodávat se ztrátou. FIFA chce prodat část práv na mistrovství světa. Mezinárodní fotbalová federace plánuje nabídnout soukromým investorům 20% podíl na komerčních právech šampionátů. Za podíl by měla získat více než 4 miliardy dolarů, tedy zhruba 89 miliard korun. Plán už vyvolal ostrou kritiku Evropské fotbalové unie UEFA. FIFA ale potvrdila, že o vstupu soukromých investorů skutečně jedná. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Vysočině pokračuje výstavba 4 obchvatů pro dostavbu Dukovan. Jde o obchvaty Zašovic, Brtnice, Slavětic a Velkého Meziříčí. U všech probíhají intenzivní zemní práce i budování mostních konstrukcí. Nejrychleji pokračují práce v Brtnici na Jihlavsku. Od 1. září si tady pak řidiči oddechnou od uzavírek, protože se otevřou nové silnice na začátku a konci města, kde se aktuálně nedá projet. Tropické teploty na Vysočině se dnes mohou dostat až k 32 stupňům a v noci nás pak čeká teplá noc, protože naměříme 20 až 16. Od tropů si neodpočineme ani v další dny. V pátek bude až 38 stupňů.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 29. července, 6 hodin 3 minuty, krásné ráno z Hitrádia.
2: Krásný středeční ráno.
1: Ahoj. Ahoj, jsme tady všichni tři, David, Jasmin, Michal, hezké ráno. Tak já bych to asi odstartoval písničkama, jsme rádio, tak bychom mohli, ne? Miraj, Cesta z města, tím začínáme, hezké ráno.
0: Hitrádio Vysočina,

0: Tohle je Bibírexa, Faithless, New Religion, novinka ve vašem playlistu, ve vysílání Hitrádia. 6 hodin, 10 minut, dobré ráno. Dáme si z kraje středeční snídaně politiku, hnedka na prudko. A vlastně politiku, kterou jsme měli rádi, díky kterým jsme věděli, že svět je v pořádku. Dámy a pánové, Miloš Zeman je zpátky na svém nafukovacím člunu. Zatímco Petr Pavel fotí Formule 1, tak náš bývalý prezident vypíná hlavu na rybníku na Vysočině. Já nevím, jak to máte vy, ale pro mě to byl vždycky takový ukazatel, že opravdu svět je v pořádku. Jo, byl to trošku bizár, ale vidět Miloše na tom člunu, v těch článcích na internetu, znamenalo, že opravdu vlastně není o čem jiném psát, jo. Dneska se to všude mydlí a tady ty zprávy negativní, hele, to byla bomba, když na úvodce novinek byl prostě Miloš ve žlutém člunu.
1: Miloš válí prostě.
2: Já jsem si zkoušel zjistit nějaké informace o tom člunu jako takovým. Tak údajně za něj už v roce 2008 zaplatil bývalý prezident 2000 korun. Tehdy zdůraznil, že to nebylo ze státního majetku.
0: Takový hezký člun za dvojku.
2: Challenger 300, kdyby tě zajímal model.
0: Jsme možná měli opípat, to je tak trošku, počkej, ještě jednou to řekni.
2: Challenger 300.
0: Tak. Tak máte nějakou takovou jako věc, kterou vypínáte hlavu, co Jasmin?
1: Počkej, stiš to, já jsem si to našla, co to je pro mě.
0: No.
3: Já navařím a peru.
4: Peru? Ty ráda pereš?
3: No.
4: Vážně jako do pračky nebo na vanše? Tak koukáš, jak se tam točí?
1: Tohle je Senka z Rande, z toho pořadu kdysi dávnýho, jak ta holka má kočku doma a jak ráda Rande pere. A já opravdu ráda peru a mě se za to Kuba furt směje a já jako vyloženě nečučím jako do toho bubnu, jo. Ale prostě mě uklidňuje, když dám klidně 3 pračky za ten den, já to úplně miluju.
2: Nechci se někdy stavit?
0: Můžete to vzít i kolem nás. Co teda vede, máš něco speciálního?
2: Hele, já jsem si v minulosti, a už jsem se tady o tom jednou zmiňoval, psal se zvláštními lidmi na Facebooku. Už to teda teďka moc nedělám, protože na to nemám tolik času.
0: Počkej, to ses zmiňoval, ale v té bývalé snídaní šampionu, nám si to ještě neříkal.
2: Je to tak.
0: Nás to teda velice zajímá. Jak jsi, s kým jsi psal teda?
2: Teď už víš, proč jsem si s tebou v minulosti občas psal.
1: Aha,
0: takže to nebylo, že jsme kámoši, ale...
1: Počkej, a co se dělo teda jako?
2: No, třeba přidali nějakou divnou fotku, nebo nějaký příběh, status, cokoliv, a já jsem jim na základě to napsal, tak jsme si jako různě povídali, no.
0: Dozvídáme se o tobě spoustu věcí a trošku mě to děsí, no.
1: A co tak se dozvíme o tobě?
0: Já mám asi úplně normální věc, já si prostě vyčistím hlavu, takže si jdu vyčistit auto, zavřu se a nebo se jdu projet, vlastně jako nic speciálního, no, ale... Ty jsem překvapil teda, Davide, no. Ty jsem překvapil.
1: Tak co se dozvíme o vás, naši posluchači, teda to je otázka.
0: Jaký je váš nejdivnější způsob relaxu, kterým děsíte třeba rodinu, partnera nebo sousedy? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo. Teď Skript Superheroes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Tradice zůstávají. To, na co jsme zvyklí, je zpět. Bývalý prezident Miloš Zeman byl opět spatřen na svém člunu na rybníce. Tak jsme se ptali vás, jaký je váš nejoblíbenější, možná taky nejdivnější způsob relaxu, kterým třeba děsíte partnera nebo sousedy.
1: Lenka píše, když chci relaxovat, lehnu si na podlahu v koupelně. Dlaždičky jsou nejlepší klimatizace zdarma. A to je fakt, že teda, no, je to dobrý, no.
0: Tenhle tip se bude hodit na následující dny. Shodou okolností další Lenka píše, ahoj, můj bizárek je, že si pouštím na YouTube videa, kde lidi čistí extrémně špinavé koberce vysokotlakým čističem. Nic mě neuklidňuje víc, než když vidím, jak z toho koberce ta špína mizí.
1: A to vlastně může být hezký. Já takhle viděla video s tepovačkou na gauči, tak si říkám, ježiš, tak to si hnedka kupuju. Zatím k tomu nedošlo, ale mám to v plánu.
2: Nebo videa s vařením jsou taky častý relax pro mě. Že na mě skočí takový to, vůbec je to nezajímá, vůbec ten profil jako neznám, ale koukám na to.
0: Tak ono vlastně mě celkově baví koukat na lidi, kteří jako něco dělají, kteří pracují.
2: Kteří něco umějí.
0: Tak. A hlavně, kteří něco umějí. Tak tady je zpráva od Martina. Zdravím, u čeho nejvíc vypínám, je sekání zahrady. Baví mě sledovat, jak ta tráva mizí. Nesmí ale zůstat ani chloupek, jinak jedu znova.
1: Anet, sedím hodinu u akvárka a koukám na ryby. Jsou lepší psycholog než lidi.
0: Ryby?
1: No, když koukáš do akvárka, je to uklidňující. To měla babička desky rybičky a já tam taky dokázala teda čučet dlouho.
0: No tak děkujeme, no. Už byla to taková trochu sonda.
2: No zajímavý je, že já, když odpočívám, tak dělám nějakou absolutní blbost, která je úplně zbytečná, koukám prostě na YouTube. A pak jsou lidi, kteří třeba sekají trávu nebo perou.
0: A nebo pak jsou prostě lidi, kteří jdou do komentářů na Facebooku a pak se s těma lidmi začnou psát normálně, jsou úplně magoři. Za chvíli Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tak je aktuální doprava. Víte, jak to ve středu ráno jezdí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Na trase z Kunštátu na Nové Město na Moravě za Olešnou probíhají práce na silnici, projíždí se Kyvadlově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Minuta po půl sedmé. S vámi Michale, jsme na David, přejeme hezké ráno, posloucháte středeční Hit Radio. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Diana Ross dnes vystoupí v Česku. 82letá americká legenda soulu a popu zaspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín v rámci evropského turné In Motion. Půjde o její vůbec první koncert v České republice. Apple krátce překonal hodnotu 5 bilionů dolarů. Technologický gigant se stal teprve druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, která tuto hranici překonala. Rychleji se to podařilo jen výrobci čipů Nvidia. Přitažlivost podle odborníků nevychází z dokonalosti. Psychologové radí nesnažit se skrývat nervozitu za každou cenu, ale přijmout ji a zůstat sami sebou. Klíčem je také soustředit se na druhého člověka, Michale, být přirozený a chovat se otevřeně a laskavě nejen k partnerovi, ale i ke svému okolí.
0: Co platilo na mě, teda to první, nebo to být přirozený?
2: Přirozený, všechno, na tebe platí všechno, Michal.
0: Ty jsi říkal podle odborníků, jo, tak mě by zajímalo, proč si vymýšlíš jako zprávy, který vlastně nikde si nečet, ale jsou z tvý hlavy.
2: Takže já bych byl ten odborník, jo.
0: No právě, no. Mám tady pro vás odborníky na muziku, něco, co by vás mohlo bavit.
2: A roztancovat.
0: A roztancovat. Je to z filmu Zootropolis, viděli jste to někdo?
2: Jasně.
3: Ano.
0: Tyjo, tak já jsem jediný, kdo ne.
3: Fakt?
0: Já jenom vím, že to je z toho filmu, ale neviděl jsem ho. Doporučujete? Ne pro nás, kdo jsme to neviděli.
2: To jednička lepší
3: děti,
2: asi, ne?
3: Ale... Jednička lepší, ale je to obojí dobrý a s dětma skvělý.
0: Mám děti.
3: No.
0: No tak jo. Tak to je ty pro vás. Tohle je Shakira Zoo. 6.32.

0: Odpočet spuštěn. 9 dní už příští pátek Marek ztracený na Letenské pláni. Podle fotek, jak bude vypadat jeho stage, bude mít Marek hodně navařeno. Vizualizaci najdete na jeho Instagramu. Posloucháte Hit Radio a skvěle navařit budete moct i vy. Celý tento týden totiž v soutěži Rychlá pětka vyhráváte 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: A to už o 7:30, kdy můžete získat úplně všechny kurzy, takže rozhodně poslouchejte dál. Navíc teda Přemek teďka taky spustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta, je zdarma a najdete v ní několik lekcí a když je stáhnete, tak tam čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz další.
0: No tak kdybyste tohle všechno chtěli vyhrát, rozhodně s námi zůstaňte, jak bylo řečeno. Rychlá pětka o 7:30. Za malou chvíli Disturbed, taky Linkin Park. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku v provozu na D1 na 72. a půltém kilometru směrem od Prahy na Brno. Překáží porouchané vozidlo, dejte tam pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Linkin Park, In The End, 6 hodin 51 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ráno, máte pocit, že na vás partnerka s žádostí o ruku moc tlačí, co chlapi, nebo to naopak partner odkládá? Tak si poslechněte tohle, jo. Máme tady příběh, 90letá paní si po 64 letech randění vzala svého 95letého partnera.
1: Já si říkám, že je to dobrá zpráva pro všechny, kterým ten partner říká, že ještě není správný čas na svatbu, tak ono to prostě přijde, možná za 64 let vztahu, ale přijde.
2: Napadně někdo konkrétní?
0: Máte to doma nějak, jako, že čekáš u nějaký signál jako od Kuby, že
1: ne,
0: by tě mohl třeba požádat o roku v roce 2068?
1: To je strašný.
0: Ne. No mě by zajímalo spíš, nebo vlastně asi ani nezajímalo, jo, ale docela taková otázka do větru, jak by asi vypadala svatební noc, jo. Tak určitě by tam byly nějaký prášky na tlak, že jo, namazali by si klouby voltarenem. No, ale zase vlastně jako, jak říkáš, no, ne, jako je to hezký, no, asi si chtěl být jistý, že jim to vydrží až do smrti, a že jim to vydrží celý život, jo, takže až pak do toho jako prásky, protože když si dneska někoho vezmeš, tak ta rozvodovost jako je velká, že jo.
1: Tak aspoň se stihli pořádně poznat, 64 let je dlouhá doba, takže opravdu věděli, do čeho se jde, že jo.
0: No a přece si tu tchýnit, jo, ona čeká 64 let, až z něho vypadne prstýnek, ani se toho nedožije, chudák. Pojďme na muziku, Leony.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air. Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Úrokové sazby tento měsíc zvýšilo hned 5 bank, mimo jiné kvůli napětí na Blízkém východě. Lidé si tak proti začátku roku připlatí u průměrné hypotéky zhruba 1400 korun měsíčně. Vyšší sazby souvisejí s dražším financováním bank i nejistotou na světových trzích. Podle odborníků zatím nic nenasvědčuje tomu, že by hypotéky měly v nejbližší době výrazně zlevnit. Rusové se ve stále větším počtu stěhují do Arménie. Podle místních makléřů prudce roste zájem o bydlení v Jerevanu a nájmy rychle zdražují. Situace podle nich připomíná rok 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho lidí chce z Ruska odejít ještě před zářijovými volbami kvůli obavám z nové mobilizace. O možné povolání až 500 000 lidí do armády se zatím pouze spekuluje. Oficiálně to ruské úřady nepotvrdily. Bilance obětí silného zemětřesení v Japonsku stoupla, počet mrtvých po úterních otřesech na jihozápadě země vzrostl na 13. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v poškozeném nákupním centru i papírenském závodě. Zemětřesení o síle 7,1 stupně způsobilo zřícené budovy, požáry i poškození silnice. Úřady varují, že počet obětí může ještě růst, protože pátrací práce stále pokračují. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Třebícku roste neznámá populace kriticky ohroženého líkovce voného. Botanici ho objevili během sledování lokality koniklece velkokvětého. Označili to za nejlepší botanický nález roku na území Česka. Líkovec voný je přes svůj nízký vzrůst na jaře nápadný kvůli svým růžovým, výrazně vonícím květům. Ohrožují ho výrazné změny či úplný zánik jeho stanovišť. A jdeme na počasí. Dnes na Vysočině místy naměříme až 32 stupňů. V noci to potom spadne na 20 až 16. Čtvrtek pak hlásí až 630, v pátek až 38.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ano, stále jsme tady a přejeme hezké ráno.
6: Hezkou středu.
7: Snídaně šampionů.
6: Jestli jste v práci, koukněte se teďka kolem sebe a řekněte, jestli máte v práci někoho, kdo chodí na boso, kor v těchto těch teplotách, protože my celkem pravidelně tady někoho takového máme a budeme za chviličku znát, chtít znát i vaše story.
5: Velký přiznání, na to počkejte, David Guetta a Sia, tím začíná další hodina, hezké ránko.
2: Hit Radio Vysočina.

0: 8 minut po 7, tohle jsou hity David Guetta a Sia Titanium na Hit Radio.
1: Už zítra a v pátek má být v Česku pocitově až 40 stupňů Celsia. Takže jestli vám dneska bude horko, berte to jako takovou generálku, protože to nejhorší přijde zítra a pozítří.
0: Je to takovej warm-up, dalo by se říct.
1: A s tím přichází otázka, kam až jste ochotný zajít, abyste se v práci ochladili, protože třeba náš zprávař Filip Lejček, který je tu občas místo Davida, když se na nás David vykašle takzvaně.
2: Já není nežádlý.
1: Tak Filip, ten už dávno zrušil boty a chodí tady prostě v rádiu normálně jakože na boso, jo?
0: Já to vlastně jako na jednu stranu toho rozumím, na druhou stranu to nechápu.
1: Mně nevadí, když lidi chodí na boso, jo. Ale když máš ty nohy tady v kanclu, v těch bedrech, tak je to náročnější. David, ten má aspoň ponožky, ty taky chodíš občas sundanej, ne?
2: Ne.
0: Na většinou o víkendu teda.
2: Pozor, ještě je kategorie lidí, kteří chodí bosí i venku, ale o tom se teď nebavíme.
0: Ono to je ale příjemný, to chození na boso teda jsi. Ale já jsem se dozvěděl, dostalo se ke mně, že v naší Hit Radio síti jsou i tací moderátoři, tady konkrétně, kteří vysílají s nohama v lavoru. A já tak jako laboruju, jaké Hit Radio by to mohlo být. Typuju, že to bude Orion, Faktora nebo Černá hora, jedno z toho.
1: Ale tak to není špatný, to bych klidně vyzkoušela, když budou fakt jako velký horka, tak ono to pomůže samozřejmě. Ale děje se něco i u vás v kanclu, kdo nás posloucháte? Máte tam nějaký války v těchto těch horkých dnech?
0: Musíte být jenom v kanclu, nebo probereme i třeba, jak se chladíme doma, co teďka? Jo, tak jestli můžu, já mám teda na to takový speciální trik, mám v mrazáku chladící pytlíky a pak takový chladící plastový boxy, protože jednou nám kurýr dovez mražený jídlo a byly tam takový ty krychle, nebo co to bylo to. No tak samozřejmě, to si dávám na hlavu, teda v těch vedrech. A už se trošku bojím, že se blíží to, co jsme přežili, kolik, 2-3 týdny zpátky, jak byly ty vedra. Takže tohle je můj Survivor mod. Co u vás?
2: No já mám tohle stejný a myslel jsem, že jsem jediný, kdo to dělá, takže jsem rád, že nás je víc. Minimálně dva.
0: No ono to krásně, ono to funguje, když stráš na tu hlavu, to zmražený. Ono to tělo se krásně ochladí, ono to chvíli vydrží, ale pak, jak to přestane fungovat a ty to nemáš samozřejmě namražený, tak tě je podle mě ještě větší vedro, než předtím. Co ty?
1: Tak já jsem u té klimatizace, já jsem v pohodě.
0: No jo, tak vy máte...
2: To jsou tyhle klimatizáři.
0: No, dva záchody doma, bazény,
1: no jasně,
0: přece no, oni mají záchod.
1: To no, jasně. Přesně vy. Tak jak to máte vy, ať už doma nebo v kanclu, ať už s těma nohama teda, jestli tam máte někoho takového v práci, kdo jasně. Vás prudí, anebo teda doma, jak se chladíte?
0: Nějaký tričky, jak zvládnout teďka ta blížící se vedra, už dneska bude teplo, zítra kolik, 35, 40 nebo kolik nám slibujou, tak budeme rádi za vaše tipy a triky. WhatsApp znáte 777-937-777, sem nám to můžete poslat jako hlasovku, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď si užijte Imagine na Hit Radio, hezké ráno.

0: čtvrt na osm, krásné ráno z Rádia Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Blíží se brutální vedra a tak jsme se vás ptali, jestli máte nějaké osvědčené tipy a triky, jak se schladit. Lomeno, jestli vám vadí, když třeba váš kolega v práci chodí na boso.
1: Liduš píše, zdravím vás, já se doma chladím tak, že na sebe večer, než jdu spát, hodím namočenou noční košilku. To se mi v těch vedrech fakt osvědčilo. Do rána je sice suchá jako trout, ale na to usínání to vždycky super zabere. Pěkné ráno a držte se všichni, jak to přežijeme.
0: Já teda nevím, jak to máte vy, ale já když jdu v noci spát, tak kdybych si na sebe vzal suchý tričko, tak z toho mám mokrou noční košilku do rána. Taky píše Renča, dobré ránku, šampioni. Na horka venku, když se musí venku pracovat, je nejlepší si na pěstí a kotníky dát studený třeba hadr, ovázat a takhle to třeba dělat každou půl hodinu. Pomáhalo to luxusně.
1: Mili ještě píše, ahojky, já miluju svůj home office, kdy můžu pracovat odkudkoliv a v těchto vedrech vyrážím k pískovnám nebo pracuji na lehátku v bazénu. To je prostě top, zdravím vás Budějc. A mně teďka došlo, že jsem ještě viděla, že Japonci vynalezli ledničku, lidskou ledničku přenosnou, kam se opravdu vejde celá jako osoba a je to normální chladnička na lidi. Jako je to bizár, ale vlastně při představě, že je tady těch 40 stupňů, proč ne?
2: Čili to se říká pitevna tomu, ne? Nějak to
1: opravdu je to lednička, viděla jsem fotky a snad to tady zavedou taky.
0: Počkej, jakože ty si tu ledničku oblečeš na sebe a jdeš? Nebo jak si to mám představit teda?
1: No ne, tak postavíš si ji doma nebo v práci nebo někde a zalezeš si na chvilku.
0: Přesně. Hele, prosím tě, prosím, jde Petre, potřebuju tady ty papíry podepsat. Hele, bo ne v lednici normálně. Pojďme na muziku, Michael Schulte a Rehab Better Me, no a přejme si, ať ta vedra zase společně zvládneme. 7 hodin, 17 minut, tohle je Hit Radio a my vám stále přejeme parádní středeční ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Michal Schulte a Rehab. 7 hodin 20 minut. Dáváte si Hit Radio, za malou chvíli se stavíme u vás v autě. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, případně kde vás co zdrží, no a samozřejmě těšit se můžete na další hity Činasky Vakuum a taky přichází rychlá pětka za malý moment, soutěž o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, tak s námi zůstaňte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte uzavírku. V Jihlavě v Pavlově ulici u křižovatky s ulicí Evžena Rošického probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: o jednoho blázna. To se vlastně hodí ke třetí zprávě, o které se bude David bavit v ranním updateu. Tohle jsou Čína s Kivákům na Hit Rádiu v 7.29. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Pětiletý Brit udivuje snookerový svět. Fred Richards se stal nejmladším hráčem historie, který úspěšně složil významnou zkoušku. Talentovaný chlapec hraje od 2 let a jeho velkým snem je jednou získat titul mistra světa. Basketbalista LeBron James překvapil NBA nečekaným rozhodnutím. Kvůli šanci bojovat o titul se vzdal platu přes 1 000 000 000 korun a s Philadelphia podepsal 2letou smlouvu za ligové minimum. Ročně si přesto vydělá zhruba 169 milionů korun. Ve Florencii vzniká první centrum zaměřené na prevenci závislosti na sociálních sítích. Projekt bude pomáhat lidem ve věku od 10 do 25 let hledat zdravou rovnováhu mezi časem stráveným online a běžným životem. Zaměří se hlavně na prevenci, vzdělávání i podporu rodičů a škol.
0: Takže slušná odvykačka.
2: Já jsem si tady schválně našel, kolik v průměru stráví čeští mladiství u obrazovek 4 hodiny 11 minut.
0: Mohla by se podívat, Jasmin, jaký máš průměr stráveného času na obrazovce?
3: Já to vím, já mám 3,55, mě to vyskočilo včera.
2: Pane bože.
0: Máme tady jednoho blázna. Už to vytáčej, 155.
2: Florencie, kdyby se ptala teda.
0: Vy nám pište na 777-937-777. Chci soutěžit, protože je tu rychlá pětka. Hrajete o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak

0: 34. september na Hit Radio. Rychlá pětka.
1: Dneska v Rychlý pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě, pozor, 30 tisíc korun.
0: 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od tohoto michelinského šéfkuchaře. Tohle poletí dost možná za Hankou do Jičína. Hani, dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Ahoj.
0: Dobrý ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit a že bys výhru věnovala za celý váš pracovní tým šéfovi k narozeninám. Zeptám se, šéfik, no. Šéfik poslouchá, nebo to bude překvapko, když to vyhrajete pro něj?
2: No, doufám, že to bude překvapení.
1: A šéfik teda rád vaří, jo?
2: Hodně rád vaří.
1: Tak to bude pecka.
0: Tak to by měla radost. Tak Hančo, jdeme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Které ovoce se většinou používá na výrobu povidel?
2: Švestky.
0: Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kterým telefonním číslem se dovoláme na policii?
2: 158.
0: Jo. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Snídaní šampionů, kterou právě posloucháš, vysíláme od 6 do 9 nebo od 6 do 8?
2: Od 6 do 9.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hraje Lionel Messi?
2: Fotbal.
0: Jo.
1: A poslední otázka. Lidé, kteří tyto dny slaví narozeniny, jsou ve znamení ryby anebo lva?
2: Lva.
0: Hani, jsi tam?
2: Jsem tady.
0: Slyšíme se? Ono to vypadlo?
2: Slyšíme se.
0: Počkej, my tě neslyšíme. Hani?
2: Já vás slyším dobře.
0: No my tě slyšíme a vyhráváš.
1: Gratulujeme.
2: No tak to je úžasný, to je normálně úžasný, to je poprvé, co jsem někdy něco vyhrála.
0: A vyhrála jsi to, pro šefa, tak možná to ještě přehodnotíš a kurzíky skončí u tebe doma, ne?
2: Ne, já mu to s radostí věnuju.
0: To bude mít radost. Tak Hanko, zdravíme do Jičína, do města Pohádek, Rumcajze, Cipíska a Manku a taky tvýho šefa a přejeme hezký den.
2: Mám taky krásný den, děkuji moc.
0: Ahoj, není zač.
1: Šéf bude mít radost a Hanka přidáno.
0: No, to je vončo, je to vymyšlený. Další kurzy Přemka Forejta pro vás budeme mít zítra a i v pátek o 7:30.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: DJ, end of beginning, takhle vám hraje středeční Hit Radio 7.39. Dobré ráno, stačí říct jedno jediné slovo, které ve vás vyvolá nepříjemný pocit, a to slovo je zubař. Co to ve vás vyvolalo, vy dva?
1: No, ve mně to vyvolalo takový smíšený pocity a hlavně to, že bych se měl co nejdřív objednat, protože už jsem strašně dlouho nebyl.
0: Možná takové podobné pocity mají i naši posluchači, někteří z nich. Co ty, Jasmin?
2: Já mám zubaře vlastně jako ráda. Já když jsem k ním chodila jako malá, tak jsem měla hrozně dobrou doktorku, který jsem vždycky nesla nějaký výkres, ona si to tam lepila na stěny a byla fakt milá, takže ten vztah vlastně mi nastavila dobře a nevadí mi tam chodit. Mám horší doktory v kapse.
0: Já proč se o tom bavím? Já totiž zítra jdu k zubaři na čištění kanálku.
2: Yes.
0: A vlastně jsem tak jako přemýšlel o tom, proč se těch zubařů vůbec bojíme, protože v dnešní době oni tam píchnou i někce umrtví to a vlastně i kdyby ti tam mlátil kladivem, tak nic necítíš, jo. Myslím si, že jsou mnohem horší věci, než jako je zubař.
2: Já si myslím, že vadí lidem ten zvuk třeba toho vrtání v té puse, že i tohle je nepříjemný, že to nemusí být ten bolest.
1: Nebo to, kolik potom musí vytáhnout z peněženky, že jo?
2: Nebo.
0: To je, Davide, myslím, že jsi na to kápnul, to je vlastně ta nejhorší věc na tom celém procesu, no. Že nejde ani o to, že to jako možná bolí, ale opravdu pak to zaplatit.
1: To bolí dvakrát takzvaně.
2: To jsem tady říkala, myslím, jak moje ségra šla k zubařce a ségra má takovou prohřízlou pusu a šeptala jí tam něco do ucha a máma říkala, a co vám tam říká, prej, ne, nic, to je mezi náma. A pak jí to ta doktorka řekla, že ségra se ptala, vy prej vyděláváte hodně penízku, jo, takže a zubaři jsou na tom dobře, no.
0: No já teďka, pardon, Davide, spíš jako přemýšlím, ty jsi mě... Jsi dostal do takový zvláštní situace, že opravdu, já jsem nepřemýšlel o tom, kolik to bude stát, kolik tak stojí čištění takového kanálku?
2: Mě kanálky ještě nečistili.
0: Je to jeden kanálek, jestli by to David mohl najít někoho, třeba koho to čeká, my jsme spolu neřešili vůbec cenu, já tam byl jenom na prohlídce, to chtěl litr, jo.
2: No.
1: 2800 do 10 000 korun. Celková částka samozřejmě závisí na počtu kanálků v zubu, použití mikroskopu.
0: Tak kanálek asi zůstává.
1: Nic se čistit nebude. Je to čistý dost.
2: Ale vy jste tady nakousli, že teda jsou i věci horší než zubař. Hmm. Tam já se podepisuju, pro ženy samozřejmě ženský
0: Jasně,
2: doktor.
0: Jasně, určitě. Tak pak je doktor, který má na starosti jakoby zadek a tak dále. Ale spíš si říkám, já bych se víc bál jít třeba k očaři. Jo, třeba když někdo šáhne před oko nebo takhle, tak to je fakt jako velice nepříjemný.
2: Já nosím kontaktní čočky, takže do oka si furt něco takhle dávám, vůbec mi to nevadí, očař v pohodě.
0: Víte co, my bychom to chtěli po vás, my se tady nějak tak jako nedohodneme, nám ty doktoři prostě nevadí, jo, ale jestli vy máte něco, koho se fakt bojíte, jo, jaký to je obor, tak nám to napište, nebo nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777, necháme se překvapit. Za chvíli taky Coldplay, Lady Gaga, no a aktuální doprava.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny hlásíte kyvadlo na trase Havlíčkův Brod i Hlava Uštok. Probíhají práce na vozovce, provoz je na místě řízen. Kyvadlově semafory.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit

0: The Dead Dance. Tohle je Lady Gaga a tohle je vaše Hit Radio v 7.53. Michal, Jasmina, David. Přejeme hezké ránko. Zítra jdu na čištění kanálku, teda možná, my jsme tady rozjeli téma zubař a jestli je vlastně nějaký doktor, kterého se bojíte víc. Přišlo od vás spousta zpráv a spousta oborů, kam se úplně nehrnete.
1: Tak pro příklad je to třeba kolonoskopie, taky někdo píše gastroskopie a magnetická rezonance, že má prej fobii z uzavřených prostor, což teda to musí být ostrý, no, v ten moment.
0: To píše Váno a taky tady je zpráva od Týny. Ahoj, do studia, mě zvedá krevní tlak, návštěva doktora na krevní tlak. Když tam jdu, tak už dopředu vím, že mi vynadá a proto už v čekárně cítím, jak mi začíná bušit srdce.
1: Já mám teda něco podobného, že v moment, ať jsem jako kdekoliv, když mi někdo začne měřit tlak, nebo jde na řadu nějaký očkování nebo něco, hlavně ten tlak, tak já v ten moment opravdu se mi rozbuší srdce a je mi zlé a vždycky mi říkají, vy máte ten tlak hrozně vysoký. Já říkám, ale to mám z vás, že se toho bojím, já to jinak jako nemám.
0: Ona tam taky padla ta magnetická rezonance, byl jsem na tom asi dvakrát a nejlepší je, že na tebe zavolá sestřička přes nějaký tam mikrofon. Tak teď se, nebo ty doktorka, teď minutu nesmíte polknout. No samozřejmě, že během té minuty si potřebuješ polknout nejvíc na světě, jo. Kdyby to neříkala, tak se nic nestane. Takže možná víte, kdo to máte za sebou. Taky tady máme pár hlasovek, pojďme na tu od Nicole.
2: Dobré ránko, tak z lékařů mě nejvíc vadí zubař. Nesnáším, když mě cokoliv dělá na zubech, ať už je to jenom pouhé čištění, nebo vyndávání zubního kamene, prostě všechno mi tam strašně vadí. Ať to třeba nebolí, tak ten pocit je pro mě strašný. Za čištění kanálků mě zubařka řekla 25 tisíc, teda že začínáme na 25 tisících, takže
0: ne.
2: Taky super cena, doufám, že to budeš mít levnější.
0: To ne.
2: A domy z doktorů nevadí, tak je ku podivu ženský doktor, po třech dětech si myslím, že už mi to je úplně jedno. Pěkný den.
0: Jak 25 tisíc za čištění kanálku, to ne.
1: To je teda síla.
0: To ne.
1: To se plácneš přes kapsu, Míšo.
0: No, já doufám,
1: no
0: že
1: ne 25, start na 25.
0: No start, já jsem se ho teda neptal, kolik to bude stát, ale on říkal, že to nebude bolet. Což si myslím, že teda kecal, jo. Máme tady ještě hlasovku od Jarky z Ústí.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já teda musím se přiznat, opravdu nemám ráda zubaře, protože si pamatuju ještě takový ty školní a to byly teda šílený sadisti. Ale pravdou je, že radši půjdu 10x k zubaři, než jednou ke gynekologovi.
0: Je teda pravda, že ty školní zubaři, to jsme se tady bavili, no. Já jsem říkal taky asi dva týdny zpátky, že to byly opravdu sadisti, k ním nikdo nechtěl.
1: Byla to teďka vyloženě tvoje citace, ano.
0: Ty jo. No tak já jsem teda sám zvědavý, kolik za to čištění toho kanálu zítra dám, tak to se dozvíme, jdu tam zítra, takže v pátek ráno. Tak pokud vás to zajímalo, budeme rádi, když tady u toho budete a myslím si, že to bude hodně bolet teda při tom placení. No tak vás, koho čeká dneska nějaké vyšetření, držíme palce, tvoj, ať to dobře dopadne. No a pokud jste třeba teďka už v čekárně někde, no tak George Ezru a Shotgun vám tam posíláme. Hezké ráno.

0: Dámy a pánové, posloucháte Hit Radio a stalo se něco naprosto neuvěřitelného. My jsme tady před malou chvílí řešili to, že jdu na čištění kanálku zítra. A přišla mi zpráva na WhatsApp od mého zubaře, který teda evidentně poslouchá, tak to čištění kanálku bude stát. Hádejte, Jasmin, tipni si.
1: Já nevím, tak 12.
0: Co David?
2: Tak já tipnu 5.
0: David, jsi blízko, bez 30 korun. Takže bude to bolet, ale nebude to tak strašný. Takže 4970 korun.
1: Takže zubař tě poslouchá a teda napsal ti teďka.
0: Tak Radku, zítra jsem u vás a těším se teda.
2: Chceš
0: se.
2: Dokáže cuknout s tou cenou, ne? Trochu.
0: Nedokážete s ním cuknout, pane Sedláček? Tak zítra se těším.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří další vlna extrémních veder. Nad kontinentem se vytvoří takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhotrvající horké počasí i do střední Evropy. Ve Francii mohou teploty přesáhnout 40 stupňů, ve Španělsku se místy očekává až 45. Do Česka a okolních zemí dorazí největší vedra už ve druhé polovině týdne. Meteorologové upozorňují, že teploty budou místy až o 15 stupňů vyšší, než je pro toto období obvyklé. Podvodných SMS zpráv v Česku rychle přibývá, kyberzločinci letos v létě ve velkém rozesílají falešné zprávy o dopravních pokutách nebo problémech s doručením zásilek. Jejich cílem je přimět příjemce, aby klikl na odkaz a zadal své platební nebo osobní údaje. Poznávacím znamením bývají neznámá telefonní čísla, podezřelé internetové odkazy nebo naléhavé výzvy k okamžitému zaplacení. Odborníci radí na podobné odkazy neklikat a vše si ověřit přímo u úřadu nebo dopravce. Labe v Ústí nad Labem je na kriticky nízké hladině, řeka má jen 125 cm, tedy 8 cm pod hranicí sucha. Po některých částech říčního dna se dá běžně chodit a na vzniklých ostrůvcích se objevuje vegetace i ptáci. Normálně přitom Labem v těchto místech protéká zhruba 4x více vody. Meteorologové navíc varují, že pokud nepřijdou vydatnější srážky, může se situace v dalších dnech ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Vysočině pokračuje výstavba 4 obchvatů pro dostavbu Dukovan. Jde o obchvaty Zašovic, Brtnice, Slavětic a Velkého Meziříčí. U všech probíhají intenzivní zemní práce i budování mostních konstrukcí. Nejrychleji pokračují práce v Brtnici na Jihlavsku. Od 1. září si tady pak řidiči oddechnou od uzavírek, protože se otevřou nové silnice na začátku a konci města, kde se aktuálně nedá projet. Tropické teploty na Vysočině se dnes mohou dostat až k 32 stupňům a v noci nás pak čeká teplá noc, protože naměříme 20 až 16. Od tropů si neodpočineme ani v další dny. V pátek bude až 38 stupňů.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Tak dejvem, dobré ráno.
9: Ahoj, hezkou středu.
10: Snídaně šampionů.
8: Jsi skoro 4 minutky po 8, rozjíždíme poslední hodinu středeční snídaně, jsme rádi, že jste u toho s námi.
9: Před náma teďka Ed Sheeran, jeho Galway Girl a taky Kelly Clarkson.
8: Tak si to pojďme užít.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Kelly Clarkson, 8 hodin a 7 minut. Hezké ránko. Taky máte svoji schovku na klíče od bytu, od domu. Odjíždíte na dovču a necháváte klíč sousedovi pod květináčem u dveří. Tak pozor, protože právě na tahle klasická místa zloději chodí absolutně jako první, takzvaně najisto, jo? Protože přibývá vykradených případů bytu a to bez poškozených zámků. Zloděj prostě přijde a sáhne tam, kde si myslíme, že máme geniální schovku. Takže pod rohošku, do květináče, do boty, kamkoliv, jo. A tak si říkám, proč teda schováváme ty klíče na místa, která jsou jako úplně jasná, provařená?
1: No to se chci zeptat, já jsem v životě neschovala nikam klíče a když už jedu teda na nějakou další dovču a nechci, aby mi chcípli kytky, což se většinou stejně stane, tak to dám prostě domů rodičům.
0: Tak my jsme měli vždycky klíč v botě teda. No, dneska už to tak teda není, ale prostě dřív normálně do boty, no. A přitom ten zloděj asi není úplně hloupý a řekne si, tak počkej, tak kouknu se tady, tady je botník, tady jsou boty a tam to asi nebude, tam přát nebudu. Vy někam schováváte klíče?
2: Taky do boty a udělal jsem to teďka o víkendu. Takže po týdne zprávě už to asi dělat nebudu.
0: To je fakt, no.
1: Proč teda ale schováváte ty klíče? Jakože v jakou situaci
0: no tak,
1: je tam dáte?
0: Asi často, když třeba by si zaboukla dveře, tak pro jistotu, aby tam ten klíč byl, a nebo právě třeba, když jedeš na tu dovču, aby tam ten soused ten klíč měl a nechceš ho nechávat u něj, jo, což je postavený na hlavu. Jak říkám, teď se rozmohl takový prázdninová klasika, že zloději řádí a právě jdou tam najisto, odemknou si, zamknou za sebou, byt vybílený, jo, takže nás zajímá, jestli vy teda schováváte, kdo nás posloucháte, jestli máte takovou v vozovkách tajnou schovku na klíče, nebo jestli máte něco vymakanějšího, kam teda schováváte.
2: Napište, co to je za skrýš a kde bydlíte, adres.
0: Přesnou adresu, číslo popisný. Ne, opravdu, schováváte klíče, případně kam? A jestli neschováváte, taky nám napište. Budeme rádi, když nám to pošlete na WhatsApp jako hlasovku 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio v 8.

0: Kato a John, tohle jsou hity ve čtvrt na devět, posloucháte Hit Radio. Doba dovolených, zloději řádí, jdou k nám domů najisto, protože klíče schováváme na absolutně provařených místech, v botě, pod rohožkou, květináči. Já si teda myslím, že schovat klíč pod rohožku s nápisem Welcome je opravdu majstrštyk.
1: Mirka nám napsala, že by nikdy nenechala klíč v botě nebo bar, kde přede dveřma. Nevím, necháme botu. Proč ten klíč zrovna nedat tomu sousedovi, když o něm stejně ví? Zdravím. No, to je fakt, to jsme tady říkali.
0: No jasně, taky píše Markéta, taky, tak my máme malý umělý duty kámen, který je mezi ostatními kameny, v něm malý klíč od dveří. Místo neměníme, v předdveří je druhý klíč od domu pod dutou kachličkou. I dle návodu je problém je najít, tak hezký den, raní trojko.
1: To nebyl duty kámen, ale duty kámen, ale v pohodě.
2: Duty free kámen.
0: Já jsem si říkal duty, že to je nějaký model kamene, takže počkej, ta celá zpráva je s diakritikou a jediný slovo bez čárky je duty.
1: No, tak přemýšlet trošku. Jitka, my máme schované náhradní klíče od baráku ve psí boudě. No nevím, kdo by si tam pro ně chtěl zajít, vzhledem k tomu, že máme dva psy, 50-kilový a 40-kilový pes.
0: To je nápad, to jsme možná poradili vám, kdo máte nějaký takovýhle větší plemena. Taky píše Irena, ahoj ve spolek, se sousedkou jsme si vyměnili klíče od bytu. Věříme si, tak jsou kytky v době nepřítomnosti v pohodě. Mm-hmm. A manžel se taky nestěžuje. Taky tady máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my jsme dali náhradní klíče jednou tchánovi z tchýní, no a oni potom, když jsme se vrátili a ho domáhali se vrácení, tak tvrdili, že jsme jim žádný nedali a doteď je vlastně nemáme, ale naštěstí jsme se už z toho bývalého bydliště odstěhovali, že nám je to vlastně jedno. Ale pokud teda chcete ztratit klíče, tak je můžete dát starým rodičům. Tak se mějte, ahoj.
1: No to je asi dobrá schovka na věky, no opravdu.
0: No tak vy, kdo jedete někam na dovču, znova varujeme, připomínáme, že zloději opravdu řádí a že ty klíče je potřeba pořádně schovat a nebo je svěřit někomu, komu opravdu věříte. Dua Lipa, Houdini, v tomhle můžete věřit nám, další parádní hity nachystaný, no a za malou chvíli taky zvládneme aktuální dopravu, tak hezké ráno z Hit Rádia.

90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu před nájezdem na D1 na úrovni Červeného kříže. Probíhají práce na silnici, doprava je řízena kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Je půl deváté, minuta na vrch. Dáváte si středeční Hit Radio Dobré ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Česko míří další vlna veder. Odborníci připomínají, že ventilátor nemusí vždy pomáhat. Při velmi vysokých teplotách může lidské tělo naopak ještě více zahřívat. Nejúčinnější ochranou před vedrem tak zůstává klimatizace nebo pobyt v chladném prostředí. Máslo v českých obchodech výrazně zlevnilo, zatímco ještě před několika měsíci stálo v akcích kolem 40 korun, dnes ho některé řetězce nabízejí už za 20. Odborníci ale radí sledovat nejen cenu, ale i gramáž a podmínky akčních nabídek. Češi vybírají hotovost z bankomatů stále méně. Počet výběrů dlouhodobě klesá hlavně kvůli rostoucí oblibě plateb kartou a mobilem. S menším zájmem o hotovost navíc ubývají i některé bankomaty, především v menších obcích.
0: Když se na těm zamyslíme, znáte PIN ke své kartě vůbec?
2: Tak PIN bych si ještě vzpomněl, ale dlouho bych vzpomínal na to, kdy se naposledy vybírali. Fakt, že
0: no jasně.
2: Ty bankomaty mizejí a potřeba mít u sebe hotovost taky.
3: Já si myslím, že my ženy vybíráme častěji, protože když chodím třeba na nějaký kosmetický služby, nechty a takhle, tam oni to chtějí v hotovosti. Takže já si PIN pamatuju velmi dobře a vím, i kdy jsem vybírala.
0: Jo, takhle, tak to my nepamatujeme. To my
2: a navíc to tvůj přítel nemůže trackovat, že jo?
4: Když se to platí hotově, tak jako by se to nestalo.
0: To je ončo. Hey mambo, Italiano, Shaft 8.33. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle je song, který se často hraje jako svatební tanec novomanželů, možná i vy jste na to tančili. To model Another Love, 8.39. Krásné ráno z Rádia.
1: Upřímně, kdo z nás už někdy nepředstíral, že jsme v pohodě, jo? Že se nás někdo zeptá, jak se máte, vy sice máte špatný den, ale řeknete, jo, je to v pohodě.
0: Nebo... A nebo vy řeknete, no nic, v pohodě.
1: Nebo před návštěvou, že uklidíte jenom to, co je vidět, věci, co byste měli opravit, tak prostě jenom zamaskujete. A to se přesně teďka stalo na Slovensku, kdy tam Slováci uschlý keře a uschlou trávu prostě přestříkali na zeleno. Bylo to málo zelený, bylo to zažloutlý, tak na to hodili barvu a je vymalováno.
0: Ono, doslova, ono vám to možná přijde jako super nápad, jo. Do té doby, než pokud jste to ještě nevěděli a než se podíváte na fotku nebo na video, který koluje po internetu a jako dobrý, zelená keř, jasně dává to smysl, jenomže ona je to taková zelená jako skoro reflexní zelená.
1: Jedovatá.
0: Taková ta jedovatá zelená, jo. A myslím si, že kdyby ten keř nechali v původním stavu, takový jako polohcíplej, tak by to bylo méně nápadný, než když tam vlezeš do té zahrady a vidíš, jak tam svítí ten keř jak zelničáři prostě, jo. Tak k tomu snad jenom jediné.

0: taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.
1: Papi, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Mě teda osobně ale sterilní ticho vadí. Já potřebuju spát s otevřeným oknem, aby alespoň něco malinko tam hučelo, protože když je úplně ticho, tak pak se zase bojím, že uslyším nějaký zvuk od vedle a budu se vnímat, budu se stresovat už jenom kvůli tomu, jo.
1: Tolik problémů v jedné ložnici.
0: Tady máme ale taky, my si vzpomenete na film Gimple, tam se to taky řešilo.
2: Co to? Zase ten transformátor. To
0: děláš ty?
2: To děláš ty?
1: Ježiš, tak to si dám dneska.
2: To děláš ty? To děláte ty všichni?

0: Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 8.57, taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9 s Davem, tak díky, že jste byli u toho.
0: Po 9. další muzika, Avicii, taky Linkin Park, Aura Dione a Rock Mafia, no rozhodně se máte na co těšit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, užijte si středu, zvládněte to případně v práci a zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 77 ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto, tak si tam dávejte pozor. A ještě jednou D1 na kilometru 97 směrem na Brno překáží porouchané auto, tak i tady pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnes se schází senátoři na své schůzi, jednat budou o zvýšení rodičovského příspěvku. Čeká je i volba člena Rady České televize. Proberou i svěřování dětí do péče po rozvodu rodičů. České dráhy pokračují v rozsáhlé obnově vozového parku. Do nových vlaků a lokomotiv chtějí letos investovat až 20 miliard korun. Co všechno už převzali, přibližuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet.
2: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do modernizace vozového parku zhruba 60 miliard korun. Činnost českých škol v zahraničí představí výstava v pedagogické knihovně Jana Amose Komenského v Praze. Návštěvníky seznámí s tím, jak spolky a vzdělávací centra pomáhají dětem i dospělým udržovat český jazyk, kulturu a vztah k zemi jejich původu. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA reagovala ostrou kritikou.
4: Dneska bude svítit sluníčko a teploty vyšplhají odpoledne na 29 až 32 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
4: No a krásnou středu všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radio Vysočina. Za chviličku Linkin Park a teď taky Avicii.

Posloucháte Hit Radio Vysočina. My jsme tady už několikrát mluvili o tom, že máme v rádiu rekonstrukci a teď dokonce došlo i na naše vysílací studio. Takže my jsme vlastně přestěhovaní, jsme v takovým jako provizorním studiu, ale jsme už v krásný dodělaný kanceláři. Tak když tak omluvte drobné chyby, protože já se tady s tím zžívám, jo, tak možná se nějaká chybka objeví. Ale znáte to, kdo si to předělává třeba doma. Je to hrozný, je to nekonečný, ale už se samozřejmě těšíme, až to tady celý budeme mít krásný a hotový. Takže my samozřejmě zdravíme úplně všechny, kdo si to letos dává s námi, Maltu, Písek, Barvu. No a tady jsou One Republic na Hit Radio Vysočina.

0: Dneska je středa 29. července, dneska má svátek Marta, no a svátek svaté Marty slavíme o to víc, protože svatá Marta je patronka kuchařů, kuchařek, hostinských a hospodyň. A co bychom si bez takových lidí počali? Já jsem dneska, nebo myslím si, že budu hospodyňka, možná i kuchařka. Tak dneska by oběd asi ani nebyl, kdybychom ty kuchaře a kuchařky neměli, proto hrajeme z Hit Rádia Vysočina do všech kuchyní, třeba už za chviličku zpěvačku Pink. Tak krásný svátek!
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Toto je...
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rádiu Vysočina v 9 hodin 32 minut a teď pozitivní minutka. V novém veselí na Žďársku opět zahájil léto i bývalý prezident Česka. Po 2 letech byl opět spatřen ve svém žlutém člunu. Miloš Zeman si zkrátka dobře užívá léto na vodě, takže všechno je, jak má být. A vy se možná nechte inspirovat, protože to je totiž ideální aktivita, která se dá v těchto horkých dnech provozovat. Tak a užívejte i ve společnosti Hit Rádia Vysočina, tady jsou Savage Garden, srdcovka. No a ty další srdcovky dneska po 12. hodině, tak zůstávejte s námi.

0: Henderson na Hit Radio Vysočina. Tak stále panuje velké sucho a nevím, jak u vás doma vypadá trávník. U nás doma teda tragicky, naprosto tragicky. Zelený teda rozhodně není. A tak jsem se musela smát, že třeba na Slovensku v jednom areálu se měli konat nějaký velký oslavy a keře tam vypadaly fakt hrozně. A tak je na tu oslavu nastříkali zelenou barvou. No a rázem to samozřejmě vypadalo líp, že jo, i na těch fotkách a tak. Takže tip, jak si na Vysočině udělat hezký trávník, prostě to stříkněte zelenou barvou.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 163 až 161 ve směru na Prahu bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu, takže pozor na to. A vaše

0: Dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách v tento den zemřelo 6 lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Pardubice se znovu promění v jedno velké sportoviště. Do parku na Špici se 1. srpna vrací oblíbený sportovní park. Nabídne 9 dní plných pohybu a zábavy pro malé i velké. Podrobnosti přináší mluvčí akce Alexandra Tušlová.
5: Zapojí se více než 60 sportovních klubů a některé u nás budou mít premiéru. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet rekordní počet sportovních stanovišť a procházku parkem jim usnadní vlastní mobilní aplikace s mapou, přehledem akcí i aktuálními informacemi.
4: Sportovní park Pardubice nabídne každý den jiný program, například Gladiator Race, závod Barvám neutečeš nebo také dny integrovaných záchranných složek. Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěrů od Národní rozvojové banky, jde o největší investici do bydlení v historii Masarykovy univerzity. No a novým hráčem ve fotbalové Slávii je egyptský mládežnický reprezentant Ibrahim Nagavi, jenže začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. 17-letý pravý křídelník se Slávii podepsal smlouvu do června 2030.
6: Dneska bude svítit sluníčko, teploty 29 až 32 stupňů, v noci bude samozřejmě taky jasno, ty noční teploty 20 až 17, někde v údolích klidně jenom kolem 15 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
6: Už za chviličku vám prozradím, že v Česku se rozmáhá smishing. Co to vlastně je? Dozvíte se, buďte s námi.

to byl Happy a Pharrell Williams na Hitradio Vysočina. V Česku se rozmáhá smishing, ano, i na Vysočině, nejsme ochuzení. Jsou to podvodné SMS zprávy, cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje. Prostě ty kyberšmejdi ve velkým rozesílají falešná upozornění, třeba na dopravní pokuty, nebo třeba zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Scénáře se možná trošičku liší, ale princip zůstává naprosto stejný. Příjemce má podlehnout panice, kliknout na odkaz a zadat platební údaje. A to prosím vás v žádném případě nedělejte. Ale tak to už víme, to jsme si říkali, že jo. A jenom, že se to fakt rozmáhá čím dál víc, tak takový varování z Hitradia Vysočina. A teď už taky další skvělá muzika, tady jsou Roxette.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak a pojďme se nechat pozvat za nějakou tou kulturou. Mám pro vás pozvánku třeba na pátek na 19. hodinu, kdy se v hotelu Kouty koná další letní koncert v lese. Kouty ladí, tentokrát s balkánskými rytmy a kapelou Circus Brothers. Tak si tuhletu energickou show rozhodně nenechte ujít. No a už nám taky odstartuje právě dneska v Třebíči festival židovské kultury Malachim. Program je připravený až do neděle. Těšit se můžete na přednášky, workshopy pro děti i dospělé, na divadla a taky na koncerty. No a od pátku až do neděle vás zvu i na středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem, kde bude šermování, tradiční řemesla, jarmark, střelba z kuše, divadlo a taky rytíři. Tak si vyberte, co se vám líbí nejvíc a užijte si víkend.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Nechtěji, už tam bude.
5: Přestaň. Chtí mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Hit Radio. Když se pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

Zaspívala Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina. I dneska večer si s námi užijete hezké chvilky na balkóně, na zahradě nebo klidně v chládku doma. Dáme si totiž i dneska po 18. hodině Hitrádio Klasik a bude to nabité samými krásnými songy, u kterých se bude vzpomínat a lenošit, jako třeba tenhle.

0: Vysočina, Damiano David. Tak dneska odpoledne někde po 16. hodině má nastat úplněk, tentokrát je to ve znamení vodnáře. A tak jsem si říkala, co to s námi dělá. Hele, někdo nespí, jo? Třeba už takhle kolem toho úplňku. My jsme si s kamarádkama zrovna včera říkali, že máme takovou jako blbou náladu. Pak jsme si říkali, jo, to ten úplněk asi. No a tenhle ten úplněk prý slibuje taky návrat ke starým událostem, které nebyly dořešeny, takže pozor, ale bude i zábava, relaxace, svoboda, spontánnost. Takže to letně prázdninově rozjeďte právě s tím úplníkem ve vodnáři. No a na Hit Radio Vysočina za chviličku třeba Leny. Hello.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Jihlavy směrem na Havlíčku v Brod komplikuje provoz dopravní nehoda, místo je průjezdné Kivadlově, zdržíte se. Na Žďársku ustříte, že tady se srazilo osobní auto s motorkou, vůzovka je průjezdná Kivadlově a ještě v Jihlavě ve Dvořákově ulici u křižovatky s Husovou tady havarovalo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhá vyšetřování nehody, takže počítejte s kratším zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zájem o rekvalifikace zůstává vysokým. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, ale letos častěji narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou totiž finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
4: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spolehali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením. Takže by na to měli směřovat i prostředky z národních zdrojů.
3: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí desítky tisíc korun. Pro řadu lidí jde o částku, kterou si často nemůžou dovolit. Slova premiéra Andreje Babiše o příštím schodku státního rozpočtu, který má být významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že za vládou zůstane účet za populismus. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda. No a tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu.
5: Dneska rozhodně očekávejte sluníčko, teploty odpoledne 29 až 32 stupňů, v noci bude jasno, noční teploty 20 až 17, údolích třeba klidně jenom kolem 15 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A už za chviličku vás zavřu do ledničky, aby vám bylo chladno, více o tom už za chviličku na Hit Radio Vysočina, buďte s námi.

Slyšeli jste Offenbach na Hitrádiu Vysočina, tak jedna firma zareagovala na ty horka docela rychle, si myslím, protože ona vyrábila ledničku pro lidi, jmenuje se to Personal Cooling Box. Stoupnete si tam, zavřete a fouká tam vzduch o teplotě 5 stupňů, zhora, ze zadu a zvládne to člověka ochladit za 10 minut. Já úplně si to dokážu představit, že by to schlazení fungovalo nejenom v těchto vedrech, ale třeba i jako na rozčilenýho šéfa, kolegu, nebo já nevím, doma na manžela, že jo, hele, tamhle je lednička, tak vychladni.

Edward Maja, taky Viga Džigulí na Hit Radio Vysočina v 11 hodin 24 minut. Tak všimli jste si toho, že se rozmohly takový ty lesní bary? Mně se to jako strašně líbí. I jsem jeden už navštívila, ale jak napsali dneska v Jihlavský Drobně, v lesním baru poblíž Havlíčkova Brodu, teď někdo ukradl pokladničku, jo? Provozovatelé baru o tom informovali na sociálních sítích, došlo k tomu v pondělí, toto pondělí, někdy kolem 16. hodiny. A teďka ona se strhla jako strašná vlna solidarity od lidí kolem. A nakonec to bylo tak rychlý, myslím si, že k tomu pomohli i ty lidi, že policie pachatele vypátrala, jo? Takže už ho mají, od pondělka dneska je středa. Takže všechno dobře dopadlo, stále tam ten bar je, stále můžete platit tím QR kódem nebo hotovostí, je tam nová pokladnička, takže já si myslím, že dobří lidé stále jsou mezi námi a to je dobře. Tak všem dobrým lidem za chviličku Nickelback z Hit Radia Vysočina.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Vysočina v 11 hodin 34 minut. Dneska je středa, všichni se těšíme samozřejmě na víkend a já jenom připomínám, že nám o víkendu na Hit Rádiu Vysočina pojede Summer Party s vyloženě letními songy, tak už vám tam jeden pouštím taky. Začneme už v pátek v 15 hodin, rozhodně nás laďte a užijte si léto a takový ty letní radovánky právě s námi.

Byli Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Tak dovolenou si letos moc neužil jeden muž z Česka, který na letišti Václava Havla v Praze cestou do Istanbulu prohlásil před tím letišním personálem, že je terorista. Byl to jako vtip, byl to žert, ale okamžitě ho samozřejmě odvedli a tím skončila dovolená i pro dvě děti, které měly letět s ním. Takže, hele, humor je samozřejmě dobrá věc, ale někde asi není úplně na místě. Hele, dokážete si vůbec jenom představit, že by vám takhle zkazil dovolenou váš muž? Ty brďo, ten by to schytal.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
3: Napište Busta Freddy Mercury, my jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
3: No, jako moc podobný mu to není, no, podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Bohdalově na Žďársku pozor na nehodu osobáku s cyklistou. Ve stejném okrese pozor také u obce Vatín, máme tam hlášená zvířata na vozovce. A na D1 na Prahu vás od kilometru 166 zdrží kolona. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V Třebíči už několik týdnů probíhají stavební práce. Ulice Táborská a u Kuchyňky dostávají nový kabel.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka se vrací tropy. Už zítra teploty překročí 35 stupňů, v pátek by na některých místech mohly padnout i 40. O víkendu se ochladí citelně i v Čechách a začátkem příštího týdne teploty podle aktuálních modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. No a vysoké teploty zvyšují také výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Oteplující se atmosféra je totiž žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Jaké plodiny to zasáhne, nastíní Miroslav Trnka za Intersucho.
4: V nejbližší době čekáme výrazný propad zásoby vody v půdě, minimálně v příštích 9 dnech nečekáme žádné zásadní zlepšení. Samozřejmě pro ty plodiny, které teďka jsou sklizeny, to už žádný zásadní dopad mít nebude, ale bude se to týkat zejména brambor, kukuřice, cukrové řepy a další plodin, které stále ještě zůstávají na polích a samozřejmě vinné révy, případně jablé.
3: Intenzivní sucho může přetrvávat ještě 2 týdny, pokud nepřijdou vydatné srážky. Od 1. srpna se sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest do nové Czech Business. Podnikatelům nabídne služby obou dosavadních subjektů na jednom místě a státu přinese úspory, řekl to dnes ministr průmyslu Karel Havlíček. K podobnému spojování agentur pro podporu podnikání podle něj přistupují i další evropské země. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Policie v Třebíči hledá 56-letého Radka Lahodu. Je nemocný, ale nemá u sebe léky, které potřebuje. Kvůli tomu může být i v ohrožení života. Z domu podle policistů odešel bez mobilního telefonu už pondělí. Mířil na chatu do zahrádkářské kolonie za Vltavínskou ulicí, kde chtěl přespat. Jestli máte nějaké informace, volejte linku 158.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
5: Připravte se na tropy, teplota se dnes na Vysočině dostane až k 32 stupňům a po celý den nás bude provázet taky sluníčko na téměř jasné obloze a teploty zítra až 36.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je pravé poledne, je středa a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Ještě jednou krásný den. Ano, jak říkala Lucie ve zprávách, čeká nás opět další velmi tropická výheň. Čeká nás velmi tropická výheň? Je to takhle správně? Dá se to takhle říct, kluci?
3: Klidně. Řekneš v jedné větě výheň a tropy a je to jasný všem.
6: Je pravda, že tady to horko tak nám leze na mozek úplně všem. Ale vzpomeňme si, že půl roku zpátky, tak jsme zase nadávali na to, jaká je zima a říkali jsme si už, aby jsme se zahřáli. Tak pojďme se i na tyhle tropické dny podívat trošku růžovýma brýlema a říci, je to super, je léto, pojďme si to užít. Za půl roku nám zase bude zima. A tak i srdcovky dneska začíná.

0: Lucenzo a Don Omar, srdcovka s číslem 1, vyloženě letní hit, takhle na úvod.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň, teda když je takovýhle vedro a ještě bude, jak říkala Lucie ve zprávách, tak dokonce mají padat i čtyřicítky o víkendu, tak abyste nepadli i vy v jakýmkoliv věku, tak je důležitý v tomhle vedru opravdu zpomalit, jo, dodržovat pitný režim a ideálně se na sluníčku nespálit, což teda to je druhá věc, protože většinou každý chlap to má tak, že prostě se jako nemaže, že si sundá to tričko a říká dobrý, to je v klidu, a naše manželky, drahý polovička nebo maminky, tak nás akorát peskujou. A mají pravdu, jsem chtěl říct. Mají pravdu, jo? Mají pravdu. My si nebudeme dneska v srdcovkách povídat o tom, kdy naposled a kde jsme se spálili. A vlastně ani jako v letních láskách, protože i tam jsme se občas spálili. Ale pojďme zpomalit, pojďme zpomalit. Já jsem přemýšlel dlouho, jakou píseň bych vám mohl vybrat do tohle tropického počasí, která by nás opravdu na chvíli zastavila. A našel jsem nádherný romantický hit z roku 1993. Konkrétně je z filmu, který jste stoprocentně měli doma na videokazetě a pouštěli jste si ho ve videu. Je to píseň od Whitney Houston, objevila se ve filmu Osobní strážce a mě zajímá, máte doma ještě video a videokazetu? Dejte vědět 777 937 777, jestli se takovýhle archivní kousek u vás doma v obýváku nachází. A teď Whitney Houston. I know.

0: Legendární Genesis z roku 1992 a srdcovka Jesus He Knows Me, tedy Ježíš mě zná. No tak to je pro vás, pokud máte pocit, že v těch vedrech už taky vidíte všechny svatý.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál k našim srdcovkám, který jsem pro vás přichystal i na dnešní středeční pravé poledne. A zároveň vzpomínáme na videokazety a na video, ptal jsem se, jestli ještě pořád doma, i v roce 2026, tenhle artefakt máte. Píšete na WhatsApp 777-937-777, Pavel píše, čau Jiří, tak my doma video přehrávač pořád máme. Našel jsem ho v garáži i s krabicí s videokazetama zhruba měsíc zpátky, zapojil jsem ho a teď o prázdninách večer koukáme na kazety. Je to vtipný, jak je poznat, jak jsme zastavovali nahrávání z televize, když začaly reklamy. Díky za zprávu. Léňa píše, ahoj Jiříku, taky doma pořád máme video někde ve skříni, ale jenom proto, že máme na videokazetách všechny vzpomínky z dovolených, oslav, narozeniny a tak dále, prostě rodinný klenot. Ale neviděla jsem je už pár let. Děkuju za inspiraci a nápad, dneska večer se na ně podívám. Zdraví Léňa. Děkuju. Další zpráva, ahoj, tak video už teda nemáme, ale kazeta by se tam ještě nějaká našla. Taky jsme měli asi dvě videokazety jenom s písničkama. Nejde zapomenout, když jsme si spletli kazetu a chtěli jsme si nahrát písničku a přemazali jsme mamce Hříšný tanec. Tady že to bylo peklo, no to chápu. Ježišmarja, ta musela sednout, co? Ta máma na to přišla. To podle mě to lítalo vzduchem. Tenkrát jsem si 100% jistý, že tam přišla do ruky i vařečka. A mi neříkejte, že ne. Ty bláho, přemazat mamce hříšnej tanec. No, těžký. Těžký dětství, chápu. Další zpráva. Ahoj Jirko, my už teda videokazetu nemáme, máme ale doma pořád DVD přehrávač, včetně asi 250 DVDček. Na tuhle kolekci je můj táta pyšnej. Úplně první DVDčko, který jsme doma měli, tak byla Slečna Drsňák. Zdraví Tomáš. Tomáši, děkuju moc. Slečna Drsňák, to je krásná vzpomínka a je to vlastně hezký nápad na srdcovku. Tak já to tady takhle v rychlosti. Já jsem rád něco úplně jiného, ale tady. Tohle je hezký, tohle je hezký. Rok 2001, Slečna Drsňák, to se tam objevilo taky, tahle píseň. One in a Million. Srdcovka s číslem 1, 2, 3, 4 už, právě teď. Pro vás, pro všechny, kdo máte rádi tenhle film. Tome, díky za zprávu a vypište dál. Máte doma ještě pořád video? 777-937-777. WhatsApp Hit Rádia. Teď další srdcovka.

0: DJ, kterýho musíme mít úplně všichni rádi. DJ Bobo na Hit Radio, Love is All Around. Srdcovka číslo 5.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já tady úplně čumím, fakt, jako tady s otevřenou pusou, jaký poklady doma máte. Bavíme se o tom, jestli ještě pořád máte doma funkční, anebo někde v garáži schovaný VHS přehrávač, VHS pro mladší ročníky, co mají teďko prázdniny, asi těžký vám to vysvětlovat, zbytečný, zeptejte se doma, ale koukal jsem, jestli se ještě jako dá někde koupit, a dá pořád, jo, akorát to je furt drahý, to je asi trojku, to ně, jako neuvěřitelný, ale zpátky k těm pokladům, jo. Tak Martin tady píše, hele, já mám doma pořád ještě kotoučový magnetofon a pásky, taky gramec a desky, dva kazeťáky, funkční i s kazetama, videorekordér dohromady s DVD přehrávačem, jo, to je tady to kombo, jasně, a ke všemu ještě všechno od kazet až po DVDčka, nikdy bych se toho nevzdal, vše postupně během roku pouštíme s přítelkyní a děti, teď už dospělé, některé věci jako kotoučák nechápou, tak si měj a přeju super odpoledne všem, Martin. Martine, díky za tuhle zprávu, ty bláho, kotoučák, ten jsem taky neviděl třeba, jo, 30 let, mazec, hlavně to neprodávaj, neříkám, že to jednou bude mít velkou cenu, ale myslím si, že tohle je prostě asi jako artefakt, který když člověk už doma má, tak se ho prostě nemůže nikdy zbavit, to je krásný, to je historie, která tam na tebe dýchá, tak gratuluju, no, takovýhle sbírce, závidím, jinak, co byste chtěli slyšet? Končí nám srdcovky. Za chvíli je tady srdcovka na vaše přání, tak aby jsme to neprokecali. 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp Hitradia. Napište mi, jakou píseň byste chtěli slyšet. Pokud nevíte, jak se jmenuje, tak mi zkuste zaspívat třeba do hlasovky. Já to zkusím poznat, nebo mi pošlete nějaký odkaz na YouTube, to už záleží na vás. Ještě jednou 777-937-777. Za chvíli srdcovka na vaše přání.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
3: Napište Busta Freddy Mercury, my jsme na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
3: No, jako moc podobný mu to není, no, podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Zavřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hodiny a jsou hvězdí na Hit Radio, 5 minut před 1:15.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to není jenom čas oběda, to je především čas srdcovky na vaši přání. Díky moc za všechny zprávy, které posíláte na 777-937-777. Opět to bylo hodně těžké vybrat jednu jedinou. Na druhou stranu, zítra je taky den, zítra i bude i v pátek srdcovka na přání, samozřejmě takhle po 12. hodině. Tak jo, tak pojďme na to. Vybírám tady zprávu od Michala, který píše: srdcovka, jednoznačně How Much Is The Fish od Scooter. Na to se pařilo úplně nejvíc. Akorát dodnes nevím, kolik vlastně ta ryba stojí. Tak to taky jde. A jestli něco bych chtěl zjistit, než umřu, tak je opravdu, kolik ta ryba dohromady stojí. Tak tady to je, to jste asi dneska nečekali na Hit Radio. Tak jsem vás to v tom horku nepoloží. Scooter!

Rok 1998 a srdcovka na přání, Scooter, How much is the fish? To je otázka za milion, jo? Ne, jestli na světě bylo dřív vejce nebo slepice, prostě how much is the fish? Kolik stojí ta ryba? V průběhu toho, tak já jsem se tady samozřejmě zapařil, stejně jako vy, a zároveň jsem to hledal i na umělý inteligenci, tady na chatu GPT. Neví, umělá inteligence neví, kolik stojí ta ryba. Tak prosím vás, kdyby náhodou se vám to někdy podařilo zjistit, tak myslím, že tohle je prostě jako odpověď na otázku, na kterou čeká celé lidstvo už od roku 1998. Srdcovky pro dnešek končí, samozřejmě zítra ve 12 pokračujeme dál, no a my na Hit Rádiu nekončíme. Do 13. hodiny, kdy Lucie pro nás bude mít nejnovější zprávy, dáme ještě Toma Volkra a nebude chybět ani Leony, tak buďte s náma.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Johnny, Don't Worry na Hit Rádiu, za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy a máme pro vás také aktuální informace z dopravy. Tak dobře poslouchejte, pokud jste právě teď za volantem.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, kolony na dálnici D1. Taková je situace na Prahu mezi kilometry 176 až 166. Zdržení očekávejte taky u Antonínova dolu na Jihlavsku nebo u Štoků na Havlíčkobrodsku, kde je kyvadlový provoz. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, se odpykají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, letos častěji ale narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou na to finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
4: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měly směřovat i prostředky z národních zdrojů.
3: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí až desítky tisíc korun. Jde o částku, kterou si lidé hledající práci často nemůžou dovolit. Pokud se potvrdí zpráva španělského tisku, že českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, bývalý kouč národního týmu Petr Rada bude překvapený. Důležité podle něj je to, co Španěl ví o českém fotbale. Raději by fotbalového nároďáku viděl českého trenéra. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Hrad Kámen na Blažimovsku se nám po 3 letech v srpnu znovu otevře. Po rozsáhlé obnově tam vznikla unikátní expozice i první návštěvnické centrum v historii památky. Nabízí také jednu z největších sbírek historických motocyklů v České republice. Za povšimnutí stojí i znovu osazené okenice nebo zrestaurovaná kachlová kamna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Pitný režim, pokrývka hlavy a dostatek stínu bude na Vysočině v následujících dnech více než potřeba. Dnes naměříme do 32, zítra se teplota může dostat až na 36.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Páni, to jsou nám tedy novinky. Španělský trenér u českého národního týmu, wow, už to máme úplně potvrzený.
3: No právě, že zatím nečekala jsem, ty, že budeš mít ty zákulisní informace, že se chytneš a zatím nic, no tak uvidíme.
6: I kdybych věděl, nic neřeknu, ale co mě spíš zajímá je, co vy si o tom myslíte, protože co si budeme nalhávat, český fanoušek je prostě jakoby nejlepší trenér, jo, nejlepší kouč, tak mě zajímá, co si myslíte o tom, že by u českého fotbalového nároďáku byl španělský trenér. A dokáže vlastně zachránit český nároďák? Hele, dáme si i fotbalovou, tady takovou jako píseň, která je napříč všemi fotbalovými stadiony a vypište, co si o to myslíte na 777 937 777 na WhatsApp Hit Rádia. Těším se.

Dance na Hit Radio s hitem Sharks, tedy žraloci. No a další fotbalový žralok zřejmě asi míří do toho našeho fotbalového rybníčku, protože se nám tady objevila zpráva, že český nároďák by měl teoreticky, nic není ještě potvrzený, ale teoreticky by měl vést Španěl. A my se vás ptáme, co vy si o to myslíte. Na WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, tak se tady strhla obrovská bitva. Je to jasný, buď ano nebo ne, že jo, tady není nic mezi, ale třeba i Kamila píše. No konečně by je někdo naučil hrát, zatím se starají spíše o to, jak vypadají a kolik si vydělají, kde je to vlastenectví, tak proč ne Španěl v národním týmu našich šampónů? Já tomu fandím a konečně se zase začnu dívat na fotbal, zdraví Kamila. Další zpráva, hele, tak nevím, ale z 50% je to asi o hráčích, proč ale vlastně neoslovit bývalé hráče, Nedvěd, Poborský, Ujfaluši a tak dále. Lení, to je vlastně jako dobrý názor, dobrá otázka. No proč? Nemají trenérskou licenci, ale já teda jsem jako taky v tom týmu, že já bych strašně chtěl vidět tyhle ty legendy, kterým my jsme jako děti a jako mladí fandili. Strašně mě baví, že Rado Kováč je trenér a fakt bych jako rád viděl tady ty jména na českých lavičkách. Proč ne? Bylo by to boží. Ale otázka je, kdo u českého národního týmu by měl být? Vadí, že je tam zahraniční trenér, nebo nevadí? Co si o to myslíte? 777-937-777, můžete psát dál vaše názory a my si dáme Vufarnou s Merajem.

slowly. Alek Benjamin na Hitrádiu, 13 hodin 25 minut, posloucháte Hitrádio s Jirkou Pelnářem, za chvilečku David Guetta, taky Alvaro Soler, další letní hity, který pro vás chystáme do tohohle tropického počasí. Když půjdete tankovat a budete tankovat plnou, tak prý v tomhle horku, tak ve chvíli, kdy vám ta pistole cvakne, tak už nemáme ještě dopouštět víc, my víme, že se tam ještě jako něco málo vejde, ale už by se prý nemělo jako dál dotankovávat, aby ta nádrž vlastně nebyla úplně, úplně přeplněná, že bychom fakt měli přestat tu dobu, kdy nám cvakne ta pistole. Na druhou stranu, tankovat plnou v této době, to je docela jako, jak to říct, no... To si trošku ukrojíte z toho rodinného rozpočtu, jo? To je opravdu o nervíčky, to se člověk zapotí. A tak právě proto vám tady u nás na Hitrádiu připravujeme speciální hru, která se jmenuje Dokonalá desítka, máme ji společně s Orlenem a už teď v pátek můžete vyhrát 10 000 korun na tank kartu Easy od Orlenu. A to v čase 12 až 15, to znamená tady u mě ve vysílání, jakmile vám zazvoní telefon, nebo respektive jakmile se dovoláte na signál, tady uslyšíte ve vysílání, tak pak je to jednoduchý. Dostanete ode mě 10 otázek, když správně odpovíte na všech 10, tak máte 10 000 korun, tedy dokonalou desítku. Pokud odpovíte třeba jenom na 2 nebo na 3, tak máte 3 000. Což teda znamená, že za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun. Pokud nevyhrajete, i tak nepřicházíte zkrátka, protože Orlen má epické letní slevy, na kterých vyděláte taky. Mají tam teď v průběhu celého týdne slevy korunu nebo 2 koruny, a nebo pokud máte aplikaci, tak tam samozřejmě si každé pondělí pak můžete pro slevu zajet na čerpací stanici Orlen také. V pátek dokonalá desítka, v čase 12 až 15, tady na Hitrádiu, tak hrajte s náma. Další podrobnosti na webu hitradio.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a Ava Max. Na Hit Radio je ten Forever Young. Jo, všichni bychom chtěli být navždy mladí. Ale to bohužel nejde. Takový je život. A život s sebou přináší také i smutné zprávy a jedna taková se k nám dnes dostala. Do hudebního nebe odešel při tragické nehodě muž, který společně se zpěvačkou Markétou Irglovou získal pro Česko v roce 2008 nejcennější filmové ocenění, a to Oscara. Od té doby nesmazatelně patří do historie naší pop music. Jako vzpomínku na něj si tak právě teď dáme Oscarový hit Falling Slowly. Markéta Irglová a Glenn Hansard.

Miles Smith na Hitrádiu na středeční odpoledne, bude 2:45, s váma Jirka Plnář a za chvíli taky Marek Ztracený a dáme si jeho živý záznam z koncertu v Edenu. Dáme si píseň Vlastní svět a ta je přímo pro vás, kdo se chystáte už za přesně 9 dní na největší český koncert v naší historii. Mára Ztracený na Letenský pláni, bude to masakr, bude to neuvěřitelný a my samozřejmě jako Hitrádio u toho budeme společně s vámi, tak pokud se chystáte, tak abyste to čekání měli o něco jednodušší a jestli už teď máte takový ty motýlky v bříšku, tak pro vás je přímo tahle píseň. Už za chvíli na Hitrádiu, živě, tentokrát se denu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy, A Million Good Reasons na Hitrádiu krátce před 14. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Havlíčkova Brodu do Jihlavy před nájezdem na D1 u Červeného kříže se pracuje a v obou směrech se tvoří kolony, počítejte se zdržením. A to vás nemine ani na D1 na Prahu u Velké Bíteše. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vysoké teploty mohou ovlivnit provoz na železnici. České dráhy doporučují v následujících dnech cestujícím, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne, vybavili se dostatkem tekutin a pravidelně používanými léky. Zároveň je dobré sledovat aktuální informace o provozu na železnici. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je o 2% více než loni. Analytik společnosti Nick Karel Týra.
4: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
3: Podobně jako Češi nakupují ve slevách už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Podle tamních médií dnes brzy ráno havaroval na motorce v jedné z dublinských čtvrtí. Hansard je držitelem Oscara, kterého získal společně se svou tehdejší partnerkou Markétou Irglovou v roce 2008, a to za filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. V Česku často vystupoval také se svojí kapelou The Frames. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Třebíč má novou interaktivní hru k objevování krás města. Apku si můžete stáhnout na webu Třebíče a princip je jednoduchý. Najít a naskenovat 25 kontrolních bodů. Trasa vás zavede třeba k památkám UNESCO, na vyhlídku z návrší hrádku k Fotpointu, do údolíčka ke Geoparku a ke skalám. Každá sezona navíc přinese novou výzvu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Teploty šplhají vysoko, maxima se mohou dostat k 32, v noci to pak spadne na 20 až 17 a zítřek přinese ještě větší horko. Teploměry nám mohou na Vysočině ukázat až 36.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Je středa, 2 hodiny odpoledne, a to znamená jen jedno jediné, že na Hit Radio nás opět čeká kurz českého jazyka, a to v dvojsmyslech. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, opět to bude na téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde a kde, tak to nám za chviličku vylosuje tady naše ruleta. Jsem zvědavej, jestli se třeba i Lucie zapojí. Uvidíme, oči v

0: Vzpomínka na seriál, přátelé, tady u toho hitu se nedá říct nikdy nic jiného. To je prostě naše srdcovka, stejně tak jako i ten seriál. U toho jsme se kolikrát nasmáli, v 90. a v miléniu. A vlastně ještě dneska, protože pořád na některé stanici televizní, přátelé, najdete. Je na čase, aby jsme se zasmáli i my, trošku pobavili. Mám tady připravenou ruletu našich dvojsmyslů. Pokud jste ji nikdy s náma nehráli, tak dneska je ideální den na to začít. Je to jednoduchý. Za chviličku uslyšíte téma a na vás je, abyste na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hitrádia, psali to, co vás napadne. Nebo klidně můžete posílat hlasovky, ještě lepší. A protože... Já roztočím roletu a pak vám to vysvětlím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na pohřbu. Jo, hele, venku je strašný horko, mě dneska přišla zpráva, že je venku výheň jako v krematoriu, takže mě to hned inspirovalo. A máme tedy téma dneska, co může zaznít v ložnici a na pohřbu. Vím, že to je hodně tenkej led, jsem si naprosto vědomej, ale zároveň vím, že jsme v Česku a český humor, tak ten zbožňuje tenkej led. A kde jinde, než tady u nás na Hitrádiu, bychom mohli v této velmi hyperkorektní době jít možná trošičku za hranu. Tak buďme chvilku nekorektní, pojďme si užít roletu tak, jak ji máme rádi. 777 937 777. Já zatím nebudu říkat nic, co by mě napadlo, nechám to čistě a jenom na vás. Jo? Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Jsem zvědavej na váš smysl pro humor, tak pojďte na to ještě jednou. 777 937 777. Dáme dva hity a pak si to přečteme. A pak nás možná ukočí. Pak to tady možná budu dneska moc zavřít úplně.

Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a dneska tady máme v naší ruleti dvojsmyslů zadání, co může zaznít v ložnici a taky na pohřbu. Tak pojďme na to, jdeme na vaše zprávy, je to náročný. Jako první, nebreč. Není to moc hluboko? Proč tak brzy? Tak, a už jsem na všechno zůstal sám. Ani jsem se nestihla rozloučit. A vy jste jí znal? Tohle je strašný. Tohle píše Tomáš. Chudák, jak v té díře jenom tak leží. Já to nedám, šel si dál. Wow, já tady mám asi milion zpráv. Co tady máme dál, no, tak pošlete nějakou hlasivku, ne hlasivku, hlasovku na 777-937-777. Já to tady ještě zkusím scenzurovat, protože je to teda opravdu strašně, ale to mě strašně baví, co by se tady všechno vymysleli. No, hlavně ať to proběhne důstojně, to je taky moc hezký. A nebo tak, přišli se na něj podívat úplně všichni. Tohle je taky moc hezký. Vidím, že je tady celá rodina, tak můžeme začít.

0: Fajči na Hitrádiu. Je 14 hodin 22 minut. Posloucháte Hitrádiu v ten pravý čas, pokud máte rádi smysl pro humor a navíc ještě ten černý smysl pro humor, náš typicky český. Protože dneska tak máme v naší ruleti dvojsmyslů téma, co může zaznít v ložnici a také na pohřbu. WhatsApp Hitrádia. Podle mě ještě nikdy v životě nepřišlo tolik zpráv, teda klobouk dolů musím říct, že tohle je masakr. A zároveň teda fakt jako díky za ten váš humor, je to dokonalý. Je to na vydání knížky, takže my jsme se rozhodli, že ty nejlepší tak dáme i dneska, když to tady ještě stihneme dneska se stříhat, tak to dáme i na Instagram Hitrádia, takže můžete sledovat buď Instagram Hitrádia, anebo klidně můj osobní Jirka Pelnář a tam uvidíte a uslyšíte prostě ty nejlepší hlody. Je tady strašně moc, jo. Ještě tady vybírám třeba, vzpomínáme, SDH Velké Hraltice, tedy Sbor dobrovolných hasičů Velké Hraltice. To je prostě dokonalý. Ta musela být velmi oblíbená. Petr. Za mě Petr tady posílá úplně to nejlepší. Co může zaznít v ložnici a na pohřbu? Petr píše, byl to tvrďák. Peťo, gratuluju. Za mě tohle jako topovka. A pak už všechny byly akorát dvou hluboký díře a to je celý. Co tady může zaznít v ložnici a na pohřbu? Dokonalý, já ty češtinu mám tak rád. No tak díky a další ruleta opět příští týden ve středu ve dvě tady na Hitrádiu a ty nejlepší forky snad ještě dneska na našem Instagramu.
1: Hitrádio.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Posloucháte Hit Radio, bylo 2:30 odpoledne, zítra touhle dobou to bude venku jako na grilu, fakt budeme se grilovat doslova do písmene, možná i trošku ve vlastní šťávě. No, nikdo asi poslední dobou nemluví o ničem jiném, než o těch tropech, který zase budou. Na druhou stranu není to poprvé za tohle léto, takže už jsme na to zvyklí, už víme, co máme dělat a my tady na Hit Radio na to reagujeme s úsměvem a chceme si to léto doopravdy užít, protože je červenec, je konec července, jo. Na druhou stranu mnohem lepší, než kdyby bylo teď 18 stupňů a pršelo, že jo? Tak pojďme si užít to léto, dokud doopravdy je. A tím pádem od pátku až do neděle. V pátek ve 3 začínáme s naší speciálkou a to je Summerfest Hit Radia. To znamená, chystáme pro vás summer weekend, summer party, letní hity od 3 odpoledne v pátek až do neděle do večera a uslyšíte fakt jako to nejlepší za posledních 30 let a věříme, že vás to vrátí do puberty, že vás to vrátí na tu vaši nejoblíbenější dovolenou, možná vás to vrátí na dovolenou s vaší ex, kdy jste ještě furt byli v pohodě. Jo. Tohle budou neuvěřitelné vzpomínky, v pátek začínáme, my se tady na to všichni strašně těšíme a tak si dáme už za chvíli další letní hit a to I See You to Pegu, jo, takhle nějak se to vyslovuje. Michel Tello, to prostě, to nesmí chybět a určitě to nebude chybět ani v rámci našeho summer weekendu tady na Hit Radio. Za chviličku Michel Tello, teď ještě rychlá poutávka taky na to, co vás čeká dneska ve 3 odpoledne. Odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

Helena Zeťová, vzpomínka na Helenu, z Item Impossible, 14 hodin 42 minut. Jirka Pelnář vám přeje pohodový zbytek dnešního odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio, ať už jste v práci, anebo třeba i na dovolený. Dovolenou vám samozřejmě přejeme a taky trošku závidíme. Ale pokud vy máte teprve dovolenou před sebou, jo, tak těšte se na ní, není nic lepšího, než si tu dovolenou vlastně na ní jako myslet, užívat si ještě dřív, než na ní vyrazíte, jo. Zatímco všichni ostatní vaši kolegové se už vrátili z dovolený a už budou jenom makat a makat, tak vy máte tu pohodu ještě před sebou. Do 15. hodiny z hitu, například Damiano David. Možná stihneme i Sabrina Carpenter. Co stihneme, ale určitě, tak jsou nejnovější zprávy. V 15 hodin se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. No a od 15 hodin se na vás tady těší naše odpolední show. Já zase zítra ve 12, zítra opět srdcovky hned v pravé poledne. Tak se smějte.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině a dálnice D1 stále hlásí kolony, tvoří se směrem na Prahu od kilometru 176 a dále pak od kilometru 89 u Humpolce. Zdržení vás nemine ani na trase Havlíčkův Brod Jihlava u Červeného kříže a mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem u Humpolce. Tak pevné nervy, pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Rodičovský příspěvek od

0: příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat pak půjde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes schválil Senát. Teď ji dostane k podpisu prezident. Státní hrady a zámky letos budou přístupné zdarma. Ministerstvo kultury chystá hned dva termíny, kdy za vstup na památky nebudeme platit. První bude 30. srpna, druhý pak 27. září. Rezort tak chce navázat na jarní akci, kdy se neplatilo za vstup do muzeí a galerií. Na hloupý žert doplatila rodina, která mířila z letiště v Praze na dovolenou do Turecka. Při bezpečnostní kontrole se u hlavy rodiny našla nepovolená powerbanka. Nesplňovala potřebné limity. Naštvaný muž asi v legraci uvedl, že je terorista. Na místo okamžitě dorazila policie i pyrotechnik. Přestože vše bylo nakonec v pořádku, na palubu letadla už se jako rizikový cestující nedostal. Policie už se chystá na fotbalovou odvetu druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci. Domácí tým nastoupí proti chorvatskému Varaždinu, které vyhrálo úvodní zápas 3-2. Odveta na jablonecké Střelnici zítra začne v 18 hodin.
1: V Havlíčkově Brodě aktuálně 30,9 stupňů, Telč přes 32 stupňů, což jsou i dnešní maxima. A sluníčko nás bude na Vysočině provázet po celý den. A jestli vás zajímá, jak bude v našem kraji taky zítra, tak teplota až 36 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině přejeme hezkou středu. Dneska z toho provizorního studia, dneska vlastně jako poprvé a takhle asi dva měsíce, ale nemění se nic na tom, že opět budeme zdravit další krásnou obec tady u nás na Vysočině. Jaká to je, tak vy, co sledujete náš Instagram, tak víte, my samozřejmě za chvilku prozradíme.

0: Vteřina Marie Čichána, Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 9 minut. K tomu my tady z Market přejeme hezkou středu na celou Vysočinu. A protože je středa, tak opět budeme zdravit jednu krásnou obec tady v tom našem krásném kraji. A dneska míříme na Pelhřimovsko, na Pacovsko, mikroregion Stražiště. Mm-hmm. Až takhle konkrétní z hlavy můžu být. Mm-hmm. Tam to znám. Dneska zdravíme, prosím, pěkně obec Samšín. Tam posíláme pozdravy a pokud tam odsud někoho znáte, nebo byste taky chtěli pozdravit, anebo by nám třeba i doporučit, co je tam pěkného, klidně dejte vědět.
1: Marek to tam zná, on už totiž v našem videu ve strýčku prozradil, že tam chodil do Pacova na základní školu, že tam máš asi spoustu kamarádů, veď?
0: Ano, ano, ano, já jsem ze Samšína měl rozhodně minimálně jednoho kamaráda, který mi tenkrát prodával fichtla.
1: Jo, to už vzpomínal vlastně, vidíš, a to byl borec ze Samšína.
0: Ano, to byl borec ze Samšína, takže ještě jednou moc díky, pak jsem se rozbil koleno a z díky jsem fichtla zase předal dál.
1: No tak to k tomu patří, že jo. A já jsem se dívala, jestli v Samšíně, hele, ještě, že to nedopadlo hůř, jako Marku, jo, myslím, že můžeš být.
0: Nevím, jestli to k tomu patří, ale v mým případě asi ano, no.
1: Ale já jsem se dívala, protože v minulou středu si říkal, že kolem těch obcí se často nachází takové oblasti, které se jmenují třeba peklo, peklíčko. A dívala jsem se kolem Samšína, čověče, a tam jsem nic takového nenašla. Jsou tam oblasti s názvem Vinohrádek, Na Písku nebo U Hruštiček, ale peklo žádný. Asi v Samšíně žádný hříšníci.
0: Ne, žádný hříšníci, ale co je zajímavý, tak Samšín jako jedna z mála obcí má recenze. Normálně recenze.
1: Protože je to malinká obec, kolik to má lidí? 100? Ani ne, možná.
0: 156 obyvatel, no, přesně. Mm-hmm. Ale má 3 recenze. Hezky. Jo, což je neuvěřitelný. Jedna recenze má 2,5 hvězdičky, jeden recenzent dal jenom jednu hvězdičku a napsal nikde nic.
1: Nikde nic.
0: Ale naopak zase ten další, tedy ten poslední, třetí, ten dal plný počet hvězdiček, 5 hvězdiček a benefitem je atraktivita a dopravní dostupnost. Takhle se má Samšín.
1: Hezký, tak jako zase vidíš, to je pohled od pohledu, člověk od člověka, každý to prostě vidí úplně jinak.
0: Ono totiž nikde nic může znamenat i velký benefit. Prostě klid. Tak vás zdravíme do Samšína, tam dneska posíláme pozdravy. Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp, co je tam pěkného. 725 44 38 37.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle je Alex Warren, 15 hodin 17 minut, k tomu takový je aktuální čas. My dneska jedeme středu, středa obcí je třeba, to znamená, že zdravíme další krásnou obec na Vysočině, je to Samšín, ještě jednou ahoj tam. Market před chvilkou říkala, já jsem se tady koukala na mapu, ale tam fakt jako nic není zajímavého.
1: Já se přikláním na tu stranu toho recenzenta, co to napsal.
0: Počkej,
1: na to, ale
0: chceš,
1: já jsem to nebyla.
0: Chceš říct, že opravdu na Samšínsku nebo v Samšíně není nic pěkného?
1: Ne, teď jsem si udělala určitě špatný voko, ale teda Marku, musíš to napravit teď za mě.
0: Tam mají kulturák KD Samšín, možná už tam neexistuje, ale býval tam, no asi nebouraj tyhle věci. A já, prosím pěkně, ve svých nějakých 15, 16 letech jsem tam hrál první karneval.
1: Jako DJ?
0: Jako DJ.
1: Hezky.
0: Ano, přivezl jsem tam 2 CD přehrávače. A byl jsem úplně největší masér.
1: No to teda jo, jako na tu dobu hned 2 CD přehrávače.
0: A bylo tam 10 lidí.
1: No, tak vidíš, tak teď bych tam možná bylo taky 10. Ne. Ne, Samšín je určitě krásná vesnička.
0: Nevěříme ti to.
1: Marku, ty se ale to vydržel u toho DJování, ne, takže
0: to
1: bys to do Samšína jako znova dovezl, co? Ne. Udělal tam pořádnou diskošku.
0: Prosím, můžete poslat protinázor, jestli je na Samšínsku v Samšíně hezky. Jo, Market tvrdí, že tam nic moc jako není. No.
1: Ty lesy, já jsem hledala lesy. Tam je asi nějaká lesy. Rovina, hodně pole, jakože jo.
0: Tam jsou lesy a tam jsou klikatý silnice.
1: No, tak opatrně řidič, klikatý silnice, žádný lesy, jo, tak jako...
0: Tom Grennan už za chvilku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: půl čtvrté, my přejeme hezké odpoledne. Dneska zdravíme obec Samšín na Pacovsku, na Pelhřimovsku, tak ještě jednou ahoj vám všem tam, ať už třeba dobrovolným hasičům, protože sbor dobrovolných hasičů tam je taky.
1: Nechybí.
0: Naprostá klasika na Vysočině. Mimochodem, tady se píše, že v údolí od Samšína protéká Kejtovský potok, který se vlévá do řeky Trnavy. Já jsem si úplně říkal, jak začíná být teda ten pořádný hicák. No. Jestli právě v tom potučku se nedá jako koupat. Víš, romantika v potučku.
1: No tak já myslím, že jako romantiku asi bych tam nehledala teď kumpe, protože v tom suchu asi budou rádi, když tam poteče nějaká čůrka možná.
0: Třeba ne, třeba je to krásný.
1: Ale já tomu Samšínu dneska dávám teda. Jako.
0: Třeba je to krásný potok a chodí se tam chytat pstruzy?
1: Jo, třeba jo. Pro Marka určitě tam budou i pstruzy.
0: A jakýho pstruha na grilu bych si dal?
1: Jo, to zní dobře, to k létu patří. A já zdravím i Vlkovi, protože Vlkovi tam už mají tradici 400 let tohleto příjmení.
0: Vašky.
1: Takže určitě tam je nějaký vlk.
0: No,
1: když ne pstruh, tak vlk určitě.

0: Blázen. Calvin Harris, Ariana na Hit Rádiu Vysočina před 3:15 a pojďme se podívat, kde se co děje.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Se toho děje. Tak počasí dnes bude vybízet na letní kino, promítat se bude ve Velké Bíteši od 21 hodin snímek po večerce. Ode dneška až do neděle se v Třebíči koná festival židovské kultury Malechaim a těšit se můžete na přednášky, workshopy, divadla i koncerty. A v neděli zveme do hotelu Kouty u Letče nad Sázavou na další letní lesní koncert. Tentokrát k poslechu a tanci zahraje Circus Brothers. Čeká vás divoká jízda plná balkánských rytmů a dechových nástrojů.
0: No a další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Vayamos, compañeros, na Hit Rádiu Vysočina po 3:15. Přejeme hezké odpoledne, no a připomínáme, že po 16. hodině opět náš rádiový biják, ve kterém hrajeme dnes už o 3 lupeny do multiky na Sinestar. Takže kdo byste chtěli ještě s někým dalším a dalším vyrazit do kina úplně gratis, tak připravujte telefony, rozhodně se budou hodit, to číslo 725 44 38 37. Doporučuji někam uložit. Za chvilku David Guetta nebo právě teď Alex Hepburn. Dobrý.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině. A na trase z Jihlavy na Dolní Cerekev před Kostelcem havarovala dvě osobní auta. Místem s opatrností ale projedete. Ještě mrkneme na dálnici D1 směrem na Prahu. Tam se nám mezi kilometry 82 až 76 tvoří kolona, tak opatrně tam. Kdybyste i vy měli něco z dopravy po Vysočině, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Nejvyšší kontrolní úřad od příštího roku nejspíš přejde o policejní ochranu. Počítá s tím návrh rezortu vnitra, který vychází z bezpečnostní analýzy. Nově by pak policie měla podle návrhu naopak zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky. Zájem o rekvalifikace zůstává vysoký. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, ale letos častěji narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou totiž finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
4: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita, mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí v nevhodných zaměřeních, dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měli směřovat i prostředky z národních zdrojů.
3: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí desítky tisíc korun. Pro řadu lidí jde o částku, kterou si často nemůžou ani dovolit. Česko se připravuje na tropy. Zítra teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek bychom pak na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. No a tropické teploty a také sucho dělají vrásky rybářům. Napříč celou zemí se navíc potýkají s extrémním nedostatkem vody. Někde proto omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky se průběžně provzdušňují a několik už jich rybáři museli předčasně vylovit.
5: A jdeme na počasí, jak je u vás v Telči přes 33 stupňů. Kolem 28 hlásí nový Rychnov na Pelhřimovsku. A jestli si říkáte, jak bude v noci, tak teplota spadne na 20 v údolích i k 15 stupňům, ale zítřek to slunce bude žhavit až na 36.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Je to nažhavený a my máme připravený a nažhavený taky náš biják. 3 lupeny do multiky na Cinestar za uhádnutí jedné filmové ukázky. Dneska jí dostala na starosti naše Markéta. Takže samozřejmě držím pěsti 3 lupeny ve hře, to je už krásný počet, připravujte telefony, za chvilku hodíme ten správný signál. A tady Swedish House Mafia, hezké odspo!

Vidíš House Mafia na Hitrádiu Vysočina, přeměské od pod přilupeny do multiky na Sinestar právě teď v našem vyjáku, tak volejte 725 44 38 37, to je to správné číslo. Tady už je Shakira.

0: Shakira na Hit Rádiu Vysočina, její Zoo. 16 hodin 10 minut k tomu. My otvíráme náš biják. Biják. Biják. Tři lupeny do multikina si nestárá, to už tady opět dlouho v našem biáku nebylo a zahraje si o ně Lucka z Velkého Meziříčí. Luci, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj.
0: Hej, Market tady zdraví, ta vůbec se tak jako podivovala nad tím, jak si to někdo dokáže udělat hezký. Ty si totiž říkala, že seš u bazénu, pohodička, drinky, viď?
1: No, kafíčko, no.
0: Kafíčko, ty máš dovolenou, nebo jak to máš vůbec?
1: Nemám, teď před chvílou jsem přišla z práce.
0: Je, ale to je příjemný, viď, jakože takhle jo, z práce jo. Udělat si hezký odpoledne.
2: Příjemný je, když si můžeš lehnout ještě k tomu bazénu, to je paráda.
1: No, no, no.
0: A ještě příjemnější je, když třeba můžeš večer jít do kina, anebo další den do kina, viď, Luci?
1: No, to by bylo fajn,
0: no. No, no, no. Hele, tak no, no. O dnešní filmovou ukázku se postarala Market, ta vzala velmi známý no. film, velmi známou hlášku a předabovala ji. Jseš připravená?
1: No jsem, no.
0: Jo, tak jdeme na to, tady je a chceme vědět přesný název filmu.
3: Prosím tě, nedejchej na mě, táhne z tebe pivo a smrděj ti nohy, jdi se ho umejt do bytku jeden. To je život tohleto.
0: Herecký výkon?
1: No. Slunce, seno, erotika.
0: Slunce, seno, erotika, říkáš?
1: No.
0: Ty tak možná soudíš podle toho, jak tam seš u toho bazénu, viď?
2: Tam je nějaká erotika v tom Velkém Meziříčí možná.
1: No.
0: Takže říkáš, slunce, seno, erotika, tam tohleto zaznělo podle tebe, jo?
1: Myslím si, že jo, no.
0: No dobře, tak pojďme se podívat, jestli tedy to je slunce, seno, erotika.
2: Luci, byla jsi fakt blízko. Ten základ tam je, ale ten přívlastek je trošičku jiný.
1: To byl ten první. No.
2: Jo, je to tak. Slunce, seno, jahody.
1: A jahody. Hmm. Já jsem myslela, že to je až jsou u toho moře tam, no.
0: Mrzí nás to, byly to jahody, ty jako cenu no. útěchy můžeš si dát třeba jahody k nějakému šáňu pěkně u bazénku. Hele, to je jenom moje doporučení, ne, že bych ti to přišel naservírovat, ale...
2: To by bylo pěkný.
0: Dovedu si to představit. Luci, každopádně děkujeme za hru, přejeme hezký středeční odpoledne, měj se krásně a nikdy příště zase naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak dneska opět v našem bijáku nic. To znamená, že zítra... Ano, hrajeme už o 4 lupeny do multikina Sinestar. Opět po 16. hodině mějte telefony při ruce. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na pět. Dneska, pokud byste chtěli něco oslavit, tak je Mezinárodní den rtěnky. Mně se líbí. Markéta na mě teď špulí pusu jak po botoxu.
1: Já totiž mám rtěnku na rtech.
0: Ano.
1: Višňové barvy. A vzala jsem si
0: to teda... To je červená.
1: No... O tom bychom se samozřejmě, kolego, mohli dlouze bavit, co je červená, červená nebo višňová, jo? Ty to vidíš ze svého mužského pohledu, tak si, ano, je to odstín červené, je to teda višňová, dobře? A já jsem si ji vzala na počest obce Samšín na Pelhřimovsku, kam jsme vlastně v minulé hodině zavítali tradičně jako každou středu.
0: Ty si to snažíš u nich udobřit, viď?
1: Posílám pusinky do Samšína.
0: Nikdo ti nezapomene, že si řekla, že je to tam mrtvý.
1: A musíš to připomínat.
0: No, musím, no.
1: Je to tam krásný a dokonce jsem zjistila, že tam mají i lesy a že to je houbařů ráj.
0: A ta rtěnka je červená. Za chvilku škvor.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
6: Prosím vás, jestli jste tu bystu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
7: Napište Busta Freddy Mercury, my jsme tady na to koukali a...
5: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
7: No, jako moc podobný mu to není, no, podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina, přesně o 5:30, my přejeme hezkou středu, je už tropické odpoledne, je, koukám na teploměr 31 stupňů aktuálně, no léto přesně tak, jak se sluší a patří, dokud nebudou čtyřicítky, tak to můžu říct, a nás čeká další, v pořadí již druhá summer party letošní, odstartujeme ji v pátek úderem 15. hodiny a končíme v neděli večer. Marké, když se řekne summer party, co by na správné summer party nemělo chybět?
1: No tak na správné summer party nesmí chybět pořádný letní hity, tanec, nějaký pěkný lidi tam, kteří se do toho hezky vlnějí a ještě u toho popíš nějaký třeba Virgin Mojito, bych to viděla, nebo nějaký prostě nealkoholický drinky.
0: To jsou lži.
1: Já budu za rok, mě tam něco nalijete a ostatní, ať se dá Virgin Mojito.
0: Kdo věří, že Market Báťová si představuje pod pojmem správná summer party Virgin Mojito?
1: Nehlaste se všichni.
0: No, to kdyby jsi řekla nějakýmu svému kamarádovi, tak víš, že je to lešek,
1: no, věž. No, tak se mi vysměje, no, to je pravda. No. Jako.
0: Ale samozřejmě jednu z věcí, o tu se postaráme my, to zcela zdarma, to jsou právě ty letní hity. Můžeme se těšit na ty největší pecky letní za posledních 30 let. A Market, podívej se, dovedeš si představit Virgin Mojito a třeba ano, tady tu melodii?
1: Oh yeah, to teda jo, tahle melodie je boží, lambada, nezapomenutelná hitovka.
0: Kaoma, rok 1989. A Market už nesmýšlí nad tím Virgin Mojitem.
1: Teď už smýšlím jenom nad těmi tóny, jak se vlníme v rytmu.
0: Tak, teď ještě k tomu ty hezký lidi. No těšíme se na summer party. Startujeme v pátek v 15 hodin a tady už ochutnávka.

0: 16 hodin 41 minut. K tomu Ed Sheeran nám dohrál na Hit Rádiu Vysočina. Teď v tuhle chvíli ten čas je velmi důležitý, protože pár minut zpátky byl úplněk. 16.35, jelení úplněk. Takže pokud jste měli pocit, že někomu chcete rozbít pusu, tak za to může úplněk.
1: Ve Vodnáři navíc. Což je pro mě zajímavý, protože já ti to řeknu a vám to taky prozradím. Slunce je ve lvu, to jsem já, ten lev. A můj manžel je vodnář a luna je ve Vodnáři. Navíc před chvílí nastal úplněk, takže pro mě je to takový magický spojení. Tak do stelvy máte doma Vodnáře, tak teď to bude to pravé čoromoro, tak se držte. Lvi to budou rozpalovat a Vodnáři to snad budou chladit.
0: No tak to manželovi nezamíjíme vůbec. Když je to jelení úplněk, tak já mám jeden takový nápad, za chvilku skupina Jelen.
1: Tak jo, já jsem pro.
0: Všude zdejší už za chvilku.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: Dáš se vraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: To je hit na koupačku, na Hit Rádiu Vysočina, BB Rexa a Fatals za 10 minut přesně 17 hodin. Ket si pěkně podupává, zjistila, že je jelení úplně, Kapri se tím vysvětluje mnohé, víc neprozradila. Kdo ví, co se děje u Báťů?
1: Nebo v mojí hlavě.
0: Imagine Dragons posíláme jako další tedy úplňkový anebo tropický hit, jak chcete, ať už děláte cokoliv, možná právě nás ladíte někde při parádní koupačce, tak vás tam zdravíme na to lehátko. To musí být parádní opalovačka. Tak bacha na to, i to připaluje Radioactive.

0: Black Eyed Peas na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou. Za chvilku zprávy. Čemu se směješ?
1: Já jsem tady u astrologie a proč je lev, to jsem teda já, lepší než ostatní znamení. Lev nepotřebuje pozornost, pozornost potřebuje jeho. To mě pobájí. No tak nic, můžeme jít klidně na dopravu.
0: Tak OK, za chvilku zprávy a tady už pohled na silnice.
1: Nevím, jestli se úplně smějete, ale je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 na kilometru 81 směrem na Prahu. Stojí u krajnice nepojízdné vozidlo, tak pozor na to tam. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do

pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané finance se tak na účet připíšou i hned. O svácích, víkendech nebo v noci. Naučili se to využívat i drobní podnikatelé. A to formou platby přes QR kódy. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. Zájem o očkování proti žloutence A neklesá. Zatímco loni lékaři potřebovali asi 210 tisíc vakcín za celý rok, letos jich využili už 200 tisíc. Loňské počty nemocných žloutenkou A byly nejvyšší za posledních 40 let. Letos už doktoři evidují přes 1300 případů. Hlučín má nový beach volejbalový areál. V Tyršově ulici vznikly dva moderní kurty, které nahradily původní, už nevyhovující sportoviště. Pokračuje starostka města Petra Tesková.
2: Mám velikou radost, že se nám podařilo vybudovat nové beach volejbalové kurty. Věřím, že si je užijí nejen hráči z hlučínského oddílu, ale také děti ze škol a všichni, kteří si chtějí zasportovat. Chceme, aby Hlučín nabízel kvalitní zázemí pro sport i aktivní trávení volného času. A právě to nové kurty splňují.
1: Do modernizace areálu město Hlučín investovalo bezmála 3 miliony korun. No a závěrem ještě fotbal. Český nároďák po Miroslavu Koupkovi převezme Španěl Santi Denia. Píší o tom španělská média, podle kterých 52-letý trenér podepsal smlouvu na 2 roky. Denia dovedl španělský tým ke zlatu na olympiádě v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
3: A dnes v noci si můžeme na Vysočině užívat plnými doušky úplněk a teplota na pozorování bude příjemná. V noci klesne na 20, v údolích dokonce i k 15 stupňům, tam bude příjemně. Ale zítra se teplota dostane až k 36 a většinu dne bude opět nebe téměř vymetené.
4: Ale taková koupačka při úplňku.
3: Je, to by mohlo být dobrý.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Tak už víte, co Market jde dělat.
3: Já se vyhlídnu tam nějaký asi rybníček a skočím do něj. Hmm.
4: Tak pokud uvidíte divoženku někde při úplňku, víte, kdo to je. S Markéce se loučíme, teda plány jsou jistý, ahoj.
3: Mějte se fajn, zítra ale zase a užijte si mě, v pátku mám dovolenou.

holky by řekly, že je to hot. Joe na Hit Rádiu Vysočina 17 hodin 11 minut. K tomu my všichni bychom taky řekli, že je to hodně hot. Střední Evropu sevře tepelná kupole, opět zase ta naše oblíbená kupole, zase tropické počasí. Dneska prosím pěkně taková rozehřívačka, takže komu je vedro, ať si zvyká, stejně tak jako já, bohužel nemusím úplně tahle vysoká vedra. Každopádně já tady koukám do svého chytrého telefonu na zítřek 33 stupňů v maximech podle telefonu, pátek 34 stupňů podle telefonu a sobota, to se ochladí, 29 stupňů a jsem tam s nějakou přeháňkou, neděle bez přehánky dokonce a 29 stupňů, a tak zase úplně nějaký jako 40, 45 tady nevidím, což nevylučuje to, že opravdu meteorologové varují, že teploty mohou lokálně vystoupit až ke 40 stupňům. Horké počasí tady s námi, léto taky s námi, tak doufám, že užíváte nějakou koupačku, hlavně, že už máte po práci, pokud jste v práci, jejej, ať to rychle utíká a posíláme k tomu další hity. Tady už je Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Rehab, Ina a Seš na Hit Rádiu Vysočina, dneska středa 29. červenec v kalendáři a svátek slaví Marta. No tak všem Martičkám přejeme jen to nejlepší. Moje mamka je Marta, tak já už jsem dneska ráno přál, tak ještě jednou samozřejmě jen to nej. Na Vysočině máme 9448 Martiče. Tak všem přejeme jen to nejlepší, dámy, holky, slečny. Užívejte svého dne a večera, za chvilku od nás Dean Lewis a nebo Ella Henderson a Rudimental.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: minutek přesně půl šesté, dneska středa. My už jsme tady o tom mluvili, že o víkendu, přesně v pátek v 15 hodin, nejenže odstartujeme víkend, ale taky druhou letošní summer party a až do nedělního večera si budeme hrát jen a pouze ty největší hity letní za posledních 30 let. A já můžu prozradit, že v sobotu odpo mezi 13. a 18. tady s vámi bude Ivča Grande, kterou tady zdravím u mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Máme nový studio, vy?
1: Ano, ano, krásné, krásné.
0: Teda úplně, provizorní nový studio.
1: Úplně motivující to je.
0: Je to motivující, těší se?
1: Těším.
0: Těší se. Hele, ptal jsem se tady dneska i Markéty, když se řekne summer party, co by správné summer party nemělo chybět?
1: Ježíš, ty, jak, jako když řekneš summer, mě se vybaví teďka klimatizace prostě. Teď mě úplně jako, no co by nemělo chybět? Dobrá hudba, dobrá nálada.
0: Markéta říkala, že Virgin Mojito.
1: Ano, ano.
0: A to děkuju, teda jsem jí nevěřil.
1: A přinese mi ho někdo, nebo?
0: No to nevím, možná když tady řekneš nějakému vrátnému, nebo to takhle říkáme do éteru, tady Ivča by si přála teda na sobotu Virgin jedno mochito, protřepat, nemíchat.
1: Nemusí být Virgin. Nemusí.
0: A nebo teda jednu klimatizaci.
1: Ano, prosím.
0: Protože jsme v prostoru bez klimatizace.
1: Ano, prosím.
0: Dobře, a co jsi tam ještě měla dál?
1: Já už
0: to
1: nevím.
0: To stačí?
1: Vodu. Ne, summer party, no ježišmarja, dobrá nálada, já všechno, super, sobota, sluníčko,
0: pak
1: paráda.
0: Pak ještě tady Markéta říkala hezcí lidé.
1: Ano, no tak splněno.
0: Dobrý, tak je to kompletní a samozřejmě ty největší letní pecky. My vás v tuto chvíli zveme na dnešní, ale 18. hodinu, to už je opravdu za půl hodinky, Hit Radio Classic, největší hity 80., 90. a milénia a objeví se tam sem tam i ty letní pecky a troufám si říct, že tohle je taky letní záležitost. Kabáti, Colorado na Hit Radio Vysočina právě teď, tak užívejte středu.

0: snad už pro vás taky v klidu a v relaxu. Pink, Beautiful Trauma na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. Přejeme hlavně pohodovou středu, ať už děláte cokoliv, doufáme teda ideálně, že už neděláte nic, ale pokud třeba práce odpolední nebo noční, možná v tuhle chvíli to vyhrál ten, kdo má tu noční, protože co já si tak dobře pamatuju, když jsem ještě chodíval noční, že v noci třeba tak jako po té půlnoci už začalo být jako příjemně. No, na té odpolední to byl vždycky největší mazec, všechno prostě jako peklo. Tak užívejte, ať vám to jde hezky od roky, za chvilku Pitbull, anebo Måneskin.
1: Hit Radio.

0: Christina Aguilera na Hit Rádiu Vysočina. Po 6:45 středa. A já tady koukám na Instagram Hit Rádia Vysočina, upozornila mě na to Ivča, že zbývají poslední 4 sledující, aby náš Instagram dosáhl té mety 10 000 sledujících.
1: Je to tak?
0: Je to tak. Takže výzva pro vás, pokud byste chtěli a chtěli byste být třeba tím přesně 10 000 sledujícím, tak se vám to může zcela jistě možná i během pár minut podařit.
1: Já jsem psala bráchovi, ať nás začne sledovat. Mě to trošku uráží, že nás nesleduje.
0: Tak takže vzhůru na Instagram Hit Rádia Vysočina, je to přesně 9996. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, už 7. Golden, ahoj!

0: Třebíči už několik týdnů probíhají stavební práce. Ulice Táborská a u Kuchyňky dostávají nový kabát. Podrobnosti má mluvčí městského úřadu Iriny Marta Kydesová.
1: Kompletní výměna asfaltu se týká úseku od kruhového objezdu u Byly směrem ke hřbitovu až po výjezd na Velké Meziříčí u velkoobchodu Brabec. Kdo má garáž s výjezdem pouze z Táborské ulice, musí si auto přeparkovat. K novému hřbitovu se řidiči dostanou náhradní trasou z Krajinovy ulice. Změny čekají i městskou dopravu. Zastávka Lavického bude zrušena a zastávka u Hřbitova se provizorně přesune do ulice Míčova. A počítejte s tím, že hned po dokončení Táborské se silničáři přesunou do ulice u Kuchyňky.
0: Radnice zve i na kulturu. Do 2. srpna se zde koná festival Malechaim, zaměřený na židovskou kulturu. V židovské čtvrti a zadní synagoze jsou připravené přednášky a divadla, ale i ukázka židovských tanců nebo kuchyně. Sobota 8.8. bude naopak patřit sportu. Bude se totiž slavnostně otevírat nový zimní stadion. Čeká vás mimo jiné autogramiáda hokejistů a také utkání s názvem Hvězdy zpět. Duel bude promítaný i na Karlově náměstí. A pokud se chcete zasmát, tak přijďte 20. srpna na Podzámeckou nivu, kde se o zábavu postará duo Krhut Kozub a slibuje nejen písně z jejich posledního alba.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny nově patří samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7. Změny v dávce státní pomoci dnes schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Tři čeští falešní bankéři, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, si odpíkají po 7 letech vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil Pražský vrchní soud a zamítl tak jejich odvolání. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zmínil ale proměnlivou situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů u nás. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuálního vývoje a vlastních kapacit. Herečka Aňa Geislerová bude příští rok natáčet s režisérem Michalem Blažkem televizní miniserii. Pojednávat bude o fotbale. Řekla to dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
4: Sportovní, to je skoro novinka v mém životě. Jak v reálném, tak filmovým. Hraju bývalou fotbalistku a trenérku fotbalovou a v současný chvíli jakoby v podstatě předsedkyně fotbalového svazu. Mělo by to být komedie, ale ne úplně tak prvoplánová.
3: Na letní filmovce v Uherském Hradišti v jejím závěru, tedy dnes večer, převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Večer a v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16, v údolích 14 stupňů. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přeháňka nebo pouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36, mimo severovýchod až 38 a foukat bude jižní vítr.
5: Krásný večer, 2:08 s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě i dnes to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a opět to bude nářez. Max Maxar, Kylie Minogue, Milli Vanilli a teď už... Teď už tenhle skvělej a inspirující song If It Makes You Happy a Sheryl Crow, tak si to užijte.

Milli Vanilli v éteru Hit Rádia, hezký večer všem. No prosím vás, zásadní informace, dneska je den suchého zipu. No protože je středa, tak se může stát, že vyrážíte někam ven. Takže jakmile přijde nějaká krizička, jo, už nebudete vědět, na co si připít, jako na zdraví, na to, že je středa, na to, že je hezky, tak právě na to, že je den suchého zipu. Suchý zip je skvělá věc, prosím vás, když si to vemte, jo. Kolik vám to ušetřilo starostí? Vašim dětem, jo, než se naučili vázat ty tkaničky, no tak jim koupíte sucháče. Suchý zip, geniální věc. Jakože fakt, jenom si zkuste vzít, co všechno doma máte na suchý zip, jo. To si podle mě opravdu zaslouží oslavit. No a samozřejmě k té oslavě ten nejlepší soundtrack. Za chvíli Mexar a Real McCoy, teď už ale Kylie Minogue.

Runaway, to jsou Mexar, Ariel McCoy, posloucháte Hit Radio. A už jste, prosím vás, byli v italském městě Pisa? U té šikmé věže, jak se lidi fotí, že ji podpírají, tak tam nejezděte. Jo, jakože jestli jste tam nebyli, nejezděte. Pokud jste tam byli, nevadí, nevadí, ale já vám řeknu, kam jet místo toho. A je to mnohem blíž a taky je to mnohem šikmější. Už za chvilku. Takže jestli se ptáte, jestli s námi zůstat, ano, zůstaňte. Clash za malou chvíli, Marek Ztracený nebo Junior Senior.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pár snů po čase zhaslo. No to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

Jedničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma? Připravte se! Raz!

Skvělej roztančenej song Junior Senior a Move Your Feet v éteru Hit Radio. No a prosím vás, tak nejšikmější už není šikmá ve špise, ne. A neříkejte, že je vám to putna. Není, prosím vás, ta nejšikmější věž aktuálně se jmenuje právě že putna. Jo, je to vtipný. A je to u nás, je to prosím pěkně v Česku, je to u Mladé Boleslavi, je to zříceně na Hradu Michalovice. Je to neskutečný, jo, oni teď dokonce řeší, jestli to teda půjde do Guinnessovy knihy rekordů, teď tam měli přeměřování kvůli tomu. Má prosím vás náklon 7,315 stupně, což je teda jako dost, jo. Šikma ve špise má logicky, proto o tom mluvím, mnohem míň, tam se to dokonce podařilo zmenšit na 3,97 stupně, jo, to už to už vůbec není šikmý skoro. No tak každopádně, kdybyste chtěli vidět tu nejšikmější věž, jo, tak můžete a nemusíte kvůli tomu lítat do Itálie, stačí tady zajet k Mladé Boleslavi, jo. Věž putna, aktuálně nejšikmější, tak se tam můžete vyfotit, jak ji pěkně podpíráte, co? No, běžte to naplánovat, tu výšku, a já k tomu posílám další hity. Tenhle dokonalej, skvělej song. Doufám, že si zaspíváte a klidně si můžete i zatančit. Eric Carmen a Hungry Eyes. Jdeme na to.

0: Plus a 17, toto hraje, co? Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 6:45, já vím, je vedro, no jo, už to tady začíná, je tady ta vlna. Prosím vás, koukala jsem na to, já jak mám úchylku na počasí, tak někdy příští víkend, takže asi tak za 10-11 dní, to má trochu spadnout a má pršet, no. Do té doby nám bude horko, ale zas pojďme si říct, my Češi, my si rádi stěžujeme a hlavně to umíme. Jakože my ještě jak máme spoustu těch přirovnání, jo, a tak, my jsme v tom tak fakt dobrý. Takže poddejte se tomu, pořádně si zastěžujte, jen si to užijte. Je strašný vedro. Na tohle si doufám stěžovat nebudete. Další skvělý hity Take That, taky John Lennon nebo Dario G. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this gang.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Wonderful Life. Black s námi v éteru Hitrádia a ano, s Hitrádiem ještě lepší. Hezký večer. Ztrácíte věci? Jako stává se to. Jo, to se prostě stane. Od brýlí, přes peněženky, mobily. Přeju, ať nic nestratíte. Alespoň další následující rok, jo. Co je třeba zajímavý, tak v Praze každoročně se ztrácejí fakt bizarní věci. Jo, samozřejmě, spousta mobilů, spousta klíčů a tak. No ale potom jsou věci, které já moc nechápu, jak je můžete ztratit obecně. Jo, jakože... Že je, no dobře, tak posledních 6 měsíců v Praze, prosím vás, jo, tak se našel takhle třeba paddleboard, já nevím, to je dost velká věc podle mě na to, abyste ji jen tak ztratili, jo, psací stroj. Představte si, že jedete, táhnete ten těžký psací stroj a najednou se vám jde nějak lehčej a zjistíte, a nechal jsem ho v tramvaji, výborně. Takhle se taky našlo ukulele, dokonce mačeta, tam by mě trošku zajímal ten příběh. Prosím vás, taky se ale takhle našel otisk chrupu. Dobře, ještě o něco divnější a už jako tam tu nechápu, jak to můžete ztratit, je prsní implantát. Já se marně snažím přijít na to, jak to můžete ztratit. A kor si to ztratit a nevšimnout si toho. Tak prosím vás, dámy, ruce na prsa a běžíme. Nebo teda naopak se pohybujte raději pomalu, jo? Ať je nestratíte. Tohle jsou Guns N' Roses a November Rain.

Lara Fabian, I Will Love Again, posloucháte Hit Radio. Stejně skvělý, kolik songů vzniklo o lásce. Už jenom proto, že ať už si procházíte čímkoliv, tak vždycky na to najdete song. Jako fakt, tohle je naprosto dokonalý. No a myslím si, že ten náš jako obecně tady večerní playlist, kdy se prostě vracíme v čase a dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia, to obecně prostě nenechá ty koutky dole. Jo? Nebo teda doufám, jestli vám to nechává koutky dole, mi to snad radši ani neříkejte. Tahle legendární věc, Camouflage a The Great Commandment, už za malou chvíli.

jsou fakt skvělý. Tohle jsou YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of na Hit Radio. Strašně dlouhý název, až mě to zmohlo. Dámy a pánové a možná hlavně dámy, dneska je speciální den, dneska je totiž den rtěnky, jo. Ano, pánové, jak si to patláme, máme toho doma zbytečně moc, jo, to se prostě stává. Co je na tom zajímavý, tak podle nejčastějších odhadů a statistik sní průměrná žena, která pravidelně používá rtěnku, za svůj život přibližně 1,5 až 3,5 kila. Kila tohoto kosmetického přípravku. Takže vy, to není, že si ho mažete moc, ty rtěnky. Vy ji prostě ujídáte. Jo, a očividně poměrně dost. Tak já chápu, že čas večeře, jo, ale tak, hele, dneska je taky den lazaní. Tak možná je to lepší varianta takhle před spaním, co? K tomu tahle legendární záležitost S Club 7 a Bring It All Back.

Chaka Khan, I feel for you, posloucháte Hit Radio. Čau, krásný večer, 7:45. A takhle, někteří z vás jsou asi v práci, někteří třeba vyrážejí někam ven, někteří se válejí doma, nebo třeba neválejí, jo, nebo takhle, jsou doma, tak jsem to myslela. No a ať už na sobě aktuálně máte kraťasy, tepláky, pyžamo, něco moc hezkýho, jo, ať už se připadáte jakkoliv, tak prosím vás, tohle je pro vás všechny. Tohle je instantní zvedač sebevědomí. Tom Jones, Sex Bomb, už zabalil chvilku, tak si to užijte.

Krásný večer, 8 hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a stále to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle už je Eminem a Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

No a pokud třeba taky razíte na dovolenou, nebo to máte nějak před sebou, jo, tak prosím vás, zajímavý bizarní stížnosti cestujících na aerolinky. A tam je teda opravdu nutno říct, že tam se kreativitě meze očividně nekladou. Třeba jedna paní si stěžovala, že v noci má z okýnka tmu. To je samozřejmě blbý, jo. Tam chcete výhled a ono v noci není světlo, že jo. Pak jedna paní požadovala výhled na Eiffelovku při letu do Říma. Prostě hele, pokud neuvidím Eiffelovku, tak nezaplatím. Jo, to, to teda ne. Pak si tam jeden pán stěžoval třeba, že nestihl letadlo, protože ty travelátory na letišti jsou pomalý. No, dobře. Byl tam taky cestující, který si stěžoval, že mu nikdo neřekl, že Řím má dvě letiště. To samozřejmě může být komplikace, tam doporučuji ověřit, třeba v Londýně jich je taky víc, jo, v New Yorku taky. No a jeden pán se ptal, jestli má letadlo rezervní křídla, a když se dozvěděl, že ne, chtěl vrátit peníze a vystoupit. To dává smysl, protože jako i v autě máte, že jo, většinou náhradní pneumatiku, tak jedny takový rezervní křídílka někam do kufru by se hodily. Jo, lidi jsou občas prostě zábavní a občas je to lehce ironický. O tom něco ví Alanis Morissette.

0: Naprosto skvělá věc. Fancy a Flames of Love. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku se podíváme na to, co nedělat s penězma. Ne fakt. A je to poměrně důležitá rada. Jo, na to si určitě počkejte. A k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Sadím se, že tohle patří mezi ty songy, na který jste skoro zapomněli. Wes a Elaine, k tomu Sabrina nebo No Name.
1: Hit Radio. Hit Radio.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

0: len praletí.
1: Tohle jsou No Name v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Hele, je to tak, jo. Peníze nemají ležet, mají se investovat. To je jasný. Žádný, že si je strčíte do madrace. Tohle si řekl výherce 3 milionů dolarů z Atlanty. Jo, a pustil se do toho. Fakt, hele, tam nečekal vůbec na nic. Za ty peníze nakoupil drogy, zbraně, munici a auta. No, tak asi je vám jasný, že teď aktuálně sedí v chládku, což v těch vedrech může být i fajn, ale jo, hrozí mu doživotí. A možná si v tuhle chvíli říká, že to asi nebyl úplně ideální plán, jo. Tak prosím vás, kdybyste náhodou taky vyhráli v přepočtu nějakých 100 milionů, jo, nebláznite. To je radši pošlete mě, já vám s tím nějak pomůžu, jo, nějak se podělíme, to vyřešíme. Cut and move a give it up, právě.

0: Dance Band Seven Tears. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina a s tím já se s vámi loučím. Mějte se krásně, užijte si tu hezkou středu, přežijte ty vedra, co se na nás řítí, jo? Pořádně dýchat, studený hadr za krk a teplej čaj. No, co vám můžu poradit jinýho? Třeba nás ochladí, třeba vás ochladí naše hity Prince, Ital, Joe a Marky Mark už za malou chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina.

0: spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.